nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Tuesday, Chase Style.

0: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: samo!
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

Mental, Ella Eyre, Waiting All Night. Dobré ráno, 6.56, Roman s vámi. Krásné úterý za tem 18. srpna. Startujem. Přátelé, venku se nám ochladilo po včerejších přehánkách a bouřkách. Nevím, jestli jste to zažili podobně jako já. Já jsem těsně před čtvrtou hodinou jel směrem do Bystrce v zoologické zahradě a řeknu vám teda, neviděl jsem na metr. Neuvěřitelný. Kolik vody spadlo a jak prchlo. Tak jsme tady, zvládli jsme to venku. Se mnohem líp dýchá, celkově tak funguje. Uvidíme, jak to bude vypadat dál s počasím. To omrkneme už za chviličku. Koukneme taky, kdo pak dneska slaví svátek. Mrkneme na kalendárko, tohle všechno je před námi. A chystáme i muziku. Utopia, tohle je novinka od Kaskády. Rád bude Katy Perry, Woman's World. A taky Markou, Tears Don't Lie. Krásné, pohodové ráno. Všem na 107 FM přeje Roman. S vámi tady budu až do 11. hodiny.

0: Ale Gary Cole's Party People. Minutku po 7, přátelé, než se nám tady rozjedou všechny stroje, než rozjedeme všechny aplikace, nějakou chvilku to potrvá, ale rozjeli jsme naši aplikaci. Od Petra tady máme vzkaz.
1: Čau, tady Petr, hlášení k dopravě na ulici Heršpická, na křižovatce s Jihlavskou, je to směr z města za AZ Taurem, jakože když se jede na Futurum, tak se srazily dvě auta, jedno nedobrzdilo do druhého, jeden pruh je úplně blokovaný, ještě tam nejsou ani policajti, asi se to bude brzo štosovat, tak pozor na to, čau věc.
0: Díky Peťanovi a díky za to, že používáte naši aplikaci, abyste nám dali vědět, co nového v Brně. A nejenom, nemusí se dotýkat jenom dopravy, jezděte opatrně, přátelé.

0: Nicky Blitz a DJ Spider Remix. 14,5 minuty po 7 hodině a jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví? Helena. Helenám všechno nejlepší, posíláme pozdrav. Jdeme se podívat, kolik jich najdeme nositelek tohoto jména celkem v republice. 74 391 a v Brně 2719. Tak všechno nejlepší.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
0: Jdeme taky omrknout, co přináší dnešní den, úterý datem 18. srpna. Koukneme například do roku 1273. Prahu postihla povodeň. Roku 1813 Napoleonova vojska se objevují v severních Čechách. Obsadili Liberec, Českou Lípu i Frýdland. Rakouské jednotky raději uprchly. Roku 1894 v Ostravě byl zahájen provoz parní tramvaje. Roku 1961 v Brně bylo založeno studio Československé televize. Brno se stalo čtvrtým městem republiky, které po Praze, Ostravě a Bratislavě získalo televizní studio na tvorbu vlastních pořadů. Ještě mrkneme do roku 1970. AZNP Mladá Boleslav na tiskové konferenci představil veřejnosti nové kupé Škoda 110R a roku 1990 na Strahovském stadionu v Praze koncertovala britská skupina Rolling Stones. Na rozky slaví Zuzana Jandová, modelka Nikola Ogrodníková, oštěpařka, taky Kateřina Marie Tichá, zpěvačka, písničkářka, anebo sportovní komentátor Robert Záruba. Gratulujem. Kaskáda před námi, Sean Paul, za chvilku iná, bude tu i Markou.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Tears Don't Lie. Marko na Free Radio, 7 hodin 29,5 minuty. Čas na zprávy, Katka připravuje bleskovky, za chvilku vyrazíme. Máme pro vás podrobnosti o dopravě, jak to vypadá i na té Hršpické, vám prozradíme už za pár okamžiků. Do té doby čerstvé zprávy a Katka.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Jsou tu zprávy, vítám vás. V městské části Brno Slatina vznikne nový kulturní sál za 292 milionů korun. Brněnští radní po několika letech příprav schválili zadávací řízení na výběr zhotovitele. Stavba by mohla začít letos na podzim, potrvá zhruba 2 roky. Návrh na zmrazení platů politiků začne sněmovna projednávat v září. Koaliční rada se na tom včera shodla. Poslaneckou novelu, která má zmrazit platy politiků do konce roku 2030, schválil kabinet premiéra Babiše už loni v polovině prosince. Mezinárodní tým, který už 20 let cestuje po celém světě za zatměním slunce, letos uspěl ve Španělsku, ale na Islandu nikoliv. Záběry tam zhatily mraky. Podle členů týmu z VUT v Brně se tak vyplatilo obsadit více pozorovacích míst. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Oznámil to kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Tak přátelé, víme o Hršpické. Stala se tam dopravní nehoda. Křižovatka s Jihlavskou ve směru z centra ven. Došlo tady ke střetu dvou osobáků s únikem provozních kapalin. Aktuálně tam teď probíhá zametání sorbentu a myslím si, a píše nám to tady i Daniel, musím pozdravit, díky, za pár minut bude provoz plně zprovozněný, takže vydržte ještě chviličku. V Brně, ulice Hlinky, komunikace uzavřena kvůli mimořádné události, na místě jsou záchranné složky, je to Lipová Hlinky, dávejte na to pozor. A ještě na D2, 10. kilometr od Brna na Bratislavu stojí odstavená motorka, dávejte pozor, ať tam někoho nesrazíte. Mrkneme taky, jak vypadá aktuálně provoz, začíná nám klasika, hraní dopravní špička, trošku postojíme a to zejména na dálnici D1 už od exitu 201 Brno Slatina, tady vidím drobnou kolonu. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv volejte, nebo použijte naši aplikaci, tam na pár kliků nám můžete poslat hlasovku.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radio.
0: Jak to vidí meteorologové? Aktuálně v centru Brna měříme 14 stupňů Celsia, odpolední maxima dnes 22-23 stupňů. K tomu zataženo, občas i přehánky. Zítra ve středu střídavě oblačno až polojasno a teploty budou trošku stoupat 26 až 28.

0: že jsem Danilo. Hands on me a Megan Trainor dohromady. Pojďme do Brna. Radio, co nového v Brně? Mám tady pro vás opět čerstvé informace. Jdem se podívat, přátelé. Plán na obnovení přímého leteckého spojení mezi Brnem a Frankfurtem nad Mohanem se posunul do další fáze. Záměr získal potřebný souhlas Evropské komise s podporou z veřejných prostředků a Brno společně s Jihomoravským krajem nyní hledají dopravce. Linka má letět čtyřikrát týdně a oba zadavatelé jsou připraveni na její provoz přispívat dohromady až 3 miliony eur ročně. Pokud výběr dopravce uspěje, první letadla by mohla vyrazit na jaře roku 2027. Brno hledá dopravce pro přímou linku do Frankfurtu. Létat má 4x týdně od jara. Tak máme se na co těšit, zase se z toho našeho milovaného Brnečka dostaneme někam dál. Tak. Tayo Cruz, doufám, že to vyjde, držíme palce. Před námi Mark Korn, Semitu a taky Mesh, Be My Girl, zpátečka. Držte vlnu, mějte krásné ráno.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevytážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Prý rádiem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Free Radio

Smash Be My Girl, tady u nás na Free Radio 107 FM. Dobré ranko, přátelé, 7 hodin 54 minut. Za chviličku opět koukneme do Brna, přineseme čerstvé kinonovinky, ať víte, nemusíte přemýšlet, na jaký film vyrazit. Máme tady pro vás ty nejnovější, no a pojďme se podívat na muziku, co nás čeká. Za chvilku Animal a Ketsy. Rád bude také Alessandra Morosso. A promícháme to se starou dobrou klasikou od Melanie C.

Přátelé, kdybyste náhodou věděli, co se děje aktuálně v Brně na Hlinkách, tady je komunikace uzavřena kvůli mimořádné události na místě údajně záchranné složky, tak nám prosím dejte vědět, ať to můžeme rozhlásit všem, hlavně aby tam nejezdili. Komunikace uzavřena Hlinky aktuálně právě teď Lipová, pozor. Šťastnou cestu, za chvilku koukneme na dopravu. Free Radio 107 FM.

0: Robin Schulz, Jasmine Thompson. 3 minutky po 8, pojďme omrknout, jak to vypadá s dopravou.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Heršpická by snad už měla být v pohodě průjezdná. Stala se tam dopravní nehoda s únikem provozních kapalin. Před cca půl hodinkou se to odklízelo, tak už by to mělo být asi v cajku. Pozor si dávejte na D2. 0. kilometr ve směru na Brno v místě dopravního omezení počítejte s pomalým provozem a tvorbou kolon kamionů. Pozor. Ještě vidím, kdo jede ze Svitav, z Brna na Svitavy, tak je to za Svitávkou v místě dopravního omezení. Počítejte se 1/4hodinovým zdržením v obou směrech. A ještě mezi ulicemi Botanická a Sokolská probíhají práce na silnici. Co se týče Hlinky, komunikace stále tady vidím uzavřeno kvůli mimořádné události na místě. Záchranáři, kdybyste tudy jeli, tak nám prosím zavolejte, co se tam vůbec děje. Koukám, hustý provoz, exit 201 Brno Slatina. Tady to máme zasekaný, no a dávat pozor, doporučím také na D2, tady je dlouhá kolona od Chrlic, od exitu 3. Heršpická stále je tady znázorněna ta dopravní nehoda, ale už by to snad mělo být v poho. Kdyby cokoliv, ozvěte se nám, my to rozhlásíme, díky.
1: Dopravní linka Free Radia, volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teplota aktuálně 15 stupňů, odpoledne 21 až 24 maximálně.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Alessandro Amoroso, mezzo rotto, 11,5 minuty po 8 a jdeme do Brna.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Ještě nějakou chvíli budeme muset zvládat, přátelé, objížďku, nebo respektive vyhnout se překážce na Mendlově náměstí. Tam je kráter jako po pádu meteoritu, právě na Mendláku. Nadále zůstává, ano. Vodárny zprvu avizovaly, že díru opraví za týden. Poškození však byla větší, než se dalo předpokládat. Za to nikdo bohužel nemůže. Při opravě kanalizační šachty pracovníci zjistili, že byla poškozená i uliční vpusť, což nebylo možné odhalit dříve.

0: tak ještě nějakou chvilku to tam potrvá. Dodávku vody vodárny rázem obnovili a 14 metrů dlouhé potrubí vyměnili. Ukázalo se však, že prasklá trubka měla ničivé následky a právě poničila uliční vpust. Ty slouží k bezpečnému odvádění dešťových vod z komunikací, parkovišť či pevných ploch. Jenom ať víte, proč to tam ještě není opravený. Nikdo za to nemůže. To jako když děláte střechu, řeknete, no, vyměním tašky a latě a pak zjistíte, že trámy jsou, víte kde. No, tak, tak nějak. One Man Show, za chvilku kecej. Hrát bude Sebastian Ingrosso a taky Milan Jsi.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.

0: Sunny C, I Turn To You, je legenda. 8 hodin 28 a půl minuty, čas na zprávy. Přichází Katka, prozradí nám, co je nového. Za chvilku společně mrkneme na dopravu, počasí, no a taky na čerstvé kinonovinky s Jančou Houbovou. Tak se připravte.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezké ráno. Silné bouřky včera zaměstnaly hasiče napříč Jihomoravským krajem. Zasahovali u desítek událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy a větve. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a právník Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu kolem bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti. S velšskou zpěvačkou Bonnie Tyler se včera na jejím pohřbu ve Swansea rozloučili fanoušci, přátelé i rodina. Hudebnice zemřela 8. července v portugalské nemocnici, několik týdnů poté, co byla hospitalizována kvůli akutní operaci střev. Bylo jí 75 let. Čeští basketbalisté se budou muset v předkvalifikaci mistrovství Evropy obejít bez několika opor, včetně Tomáše Satoranského a Víta Krejčího. Chybět bude i nadále po zranění kapitán Vojtěch Hruban a také James Kárník a Jakub Nečas. Debitovat bude naopak 18-letý Lukáš Smažák.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Narazíme na silnice, omrkneme, jak to vypadá aktuálně. Pozor, hustý provoz, Vonařka, Dornych, zdržení pár minutek. Koukám se, že husto máme i na ulici Francouzské. Tady vidím, jinak kolem hlavního nádraží Úzká, Vídeňská, Poříčí, koukneme ještě kolem Mendlova náměstí, tady taky postojíte. Kde je to horší, tak to je dálnice D1. Od exitu 201 Brno Slatina, kolona pod D2. No kdyby to bylo od Chrlic? No, ta kolona je velmi dlouhá, co se tak dívám, přátelé. Takže kolona nám začíná někde u D2, skoro 4,5. Od 4,5 kilometru ve směru na Brno a napojení na D1, tady už je nahlášena kolona vozidel. Podobně, kdo jede aktuálně od Olympie směrem na Želešice, tady taky postojíte před exitem 7, Modřice, jak jsou motokáry, tak tady se taky obrňte trpělivostí. Koukneme ještě k Hlubicím, jak to vypadá tady. Tady exit 210 projedete bez komplikací. No a hlavní tah vidím, že v Komíně tady... Kněnická, máme tady na dvou místech zúžení do jednoho pruhu a díky tomu se nám to tady taky štosuje tak opatrně. Kdyby cokoliv, volejte, my to pošleme dál.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Pomaličku nám teploty stoupají nahoru, aktuálně venku 16 stupňů, odpolední maxima dnes 21 až 24.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Cole Corey a Charlie XCX na Free Radio 107 FM. Máme 8 hodin 38 minut, sliboval jsem i pohled na čerstvé kinonovinky. Na co doporučuje Janča Houbová vyrazit do kina? Tak pojďme se na to podívat. Free Radio,
1: novinky v kinech. A pokud tady máme fanoušky Robina Hooda, tak vás potěším, v kinech je od tohoto týdne temnější pojetí klasického příběhu o Robinu Hoodovi, kde je tato postava stvárněna jako bitvami zocelený samotář, který se potýká se svou minulostí plnou zločinů a vražd. Zraněného hrdiny se ujme tajemná žena, která mu nabídne šance na vykoupení. Dobrodružné drama s Hughem Jackmanem v hlavní roli ve filmu Smrt Robina Hooda.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jake Style

0: Freebox Free Rádia. Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: 8 hodin 53 minut. To je aktuální čas. A my pokračujeme za chvilku čerstvé krimi zprávy. Koukneme na horkou linku, co řešili strážnící státní policisté. Tomu Scooter No Rewind. Rád bude Fisher a Rain. Taky molela ty voli Ankura Bene. Hity nachystaný. Roman Koloděj s vámi až do 11. dopolední.
1: Free Radio 107 FM.

0: Dobře to houstne. Doprava Free Rádia.
1: Jde mrknout, jak to vypadá s dopravou v Brně a okolí. D2, kolona, dávejte na ní pozor. Já se kouknu s dovolením, jestli náhodou... No, už se nám trošičku rozjela, už je, když to řeknu blbě, už je jenom u Olympie. Jo, byla delší. Teď se koukám ještě mezi Přízřenicemi a Vídeňskou, dávejte pozor. To je ulice Moravanská, tak na to dávejte majzla, tady máme nahlášenou kolonu. Kolona stále od exitu 201 Slatina a ještě kouká mezi Šlapanicemi a Kobelnicemi, taky postojíte. V centru města Brna, Křenka, Olomoucká, Hladíková, Zvonařka, Dornych a taky Nové Sady, tady postojíte nějakou chvilku. Drobný zdržení očekávejte. Ještě se koukám, vidím tady Královopolská ulice, taky drobné zdržení. Jinak nebouráme aktuálně, kdyby náhodou cokoliv od vás, kdybyste jeli kolem nějakého problému, tak nám dejte vědět. Děkujem.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: 17 stupňů ukazuje teploměr v centru města Brna. Odpolední maximální teploty 21 až 24. Zítra už by mělo být lépe 26 až 28.

0: Pitbull a The Jacket, Groove, Truth, Adversity. Máme 11 minut po 9, jdeme na čerstvé krimi zprávy. Pan Václav Kadraba připravený na horké lince od strážníků městské policie Brno se teď dozvíte, co řešili za případy.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobrý den všem posluchačům Free Radio. V noci z neděle na pondělí se na linku 156 obrátila zdravotní sestra z jedné z brněnských nemocnic s prosbou o pomoc. Před malou chvílí jim údajně zadním vchodem utekla pacientka. Přestože se jí vrátný snažil zastavit, odstrčela ho a zmizela. Díky nemocničnímu oblečení, které měla žena na sobě, i pracovník dohledového centra městské policie s pomocí kamerového systému brzy našel. Nejbližší hlídku pak nasměroval k nedaleké zastávce. Strážníci 25-letou ženu, která nebyla viditelně zraněná, kontaktovali a v poklidu ji doprovodili zpět do nemocnice, kde si ji převzala ošetřující lékařka. Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji hezký den.
1: Free Radio.

0: Papa Americano, Jolanda Bíkul a D-Cup, 9.20, další krimi pojďme mrknout, tentokrát za brněnskými kriminalisty. Máme pro vás další čerstvé informace za chvilku, Pink, Ina i Molila.
1: Krimi zprávy Free Radio, Horká linka.
2: Dobré dopoledne. Nepříjemné probuzení připravil v sobotu ráno majiteli rodinného domu cizinec vracející se z návštěvy hudebního festivalu v Moravském Krumlově. Vlivem své opilosti si spletl rodinný dům s penzionem, kde byl ubytovaný. Jeho domnělý návrat do pronajatého pokoje se neobešel bez hluku a cizince záhy objevil majitel, který volal na tísňovou linku. Policisté muže na místě zadrželi a eskortovali na obvodní oddělení. Až tam se vysvětlilo, že cizinec chtěl jít po probdělé noci pouze spát a jen netrefil správnou adresu. Přeji pěkný den a naslyšenou.

0: Tak Molela za námi, 9.30 přesně na hodinkách, jdeme na čerstvé bleskovky.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Jsou tu zprávy, vítám vás. V městské části Brno Slatina vznikne nový kulturní sál za 292 milionů korun. Brněnští radní po několika letech příprav schválili zadávací řízení na výběr zhotovitele. Stavba by mohla začít letos na podzim, potrvá zhruba 2 roky. Návrh na zmrazení platů politiků začne sněmovna projednávat v září. Koaliční rada se na tom včera shodla. Poslaneckou novelu, která má zmrazit platy politiků do konce roku 2030, schválil kabinet premiéra Babiše už loni v polovině prosince. Mezinárodní tým, který už 20 let cestuje po celém světě za zatměním slunce, letos uspěl ve Španělsku, ale na Islandu nikoliv. Záběry tam zhatily mraky. Podle členů týmu z VUT v Brně se tak vyplatilo obsadit více pozorovacích míst. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Oznámil to kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pojďme společně omrknout, jak vypadá aktuálně doprava. Koukám na trase, kdo jede z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení. Tady se nám tvoří občas kolony. Dávejte na to pozor. Ještě na Brněnsku na příjezdu do stanoviště směrem od Velké Býteše došlo tady k požáru vozidla. Na místě jsou hasiči, projíždíme tu jedním pruhem. No a Šámalová křižovatka Pastrnkova tady bourala 2 osobní auta, neprůjezdný je 1 jízdní pruh. Opatrně při průjezdu. Koukám se ještě, jak to vypadá. S provozem D2 od Olympie nahlášena kolona, stále kolona taky platí od exitu 201 Brno Slatina, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, pevné nervy, kdyby něco, ozvěte se nám buď přes naši apku, anebo tady máte telefon.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 17 stupňů venku, odpolední maxima dnes 21 až 24. Zítra by mělo být tepleji 26 až 28. Ve čtvrtek tady vidím dokonce 28 stupňů Celsia. Ale v pátek zase ochlazení 22 a měly by přijít nějaké dešťové přánky. Já jsem se koukal dlouhodobě. Občas srážky by se měly objevit vlastně od včerejška až po sobotu. Sobota tady vidím už střídavě oblačno až polojasno a teploty 26 až 28.

0: Jason Derulo Shouse na Free Radio. Never let you go. 9 hodin 39,5 minuty. Přátelé, ať už máte mobilní telefon s operačním systémem Android, nebo máte iPhone, tak si stáhněte naši aplikaci Free Radio. Tam nás můžete poslouchat online a dokonce s námi i online komunikovat. Můžete nám tam psát, jak chcete zahrát písničku na přání, není žádný problém. Dopravní servis nám tam můžete posílat na pár kliků. Dostupná aplikace pro iOS i Android, koukněte tam.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
3: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
4: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
3: Objevte zapomenuté životy a místa.
4: Více informací na štetl.cz.
5: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Free Radio 107 FM.

Hezký den a příjemný poslech přeje Freeradio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Alexandra Stan a Donny, Set Me Free.

0: takhle krásně vypadají aktuální horké novinky hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně rádi zahlasovali, klikejte jako vždy na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl. A Lukáš Bartl. Tajemný film. Už za chvíli.

0: Robinez, show Me Love a remix od DJ Tonky, 9 hodin 56 minut, za chvilku tajemný film, těšte se. Opět tady pro vás chystám výhru, doporučuji zapsat si telefon k nám 790 107 107, protože ten telefon budete potřebovat, až budete vědět po čtvrté nápovědě správný název dnešního tajemného filmu. Tak nám zavolejte po signálu, prozraďte a vyhrajete. Co vyhrajete? Voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně a to se vyplatí. Tak dobře poslouchejte. Pojďme mrknout na hity. Co nás čeká? Bude to Michal Kury. Za chvilku vyrazíme na Jadran.
1: Tadle delegace jede ven bavit bar. Jaký bali hochu, my valíme na Jadran. Slunko, pláže, kolem sexu.
0: Tady taky je Salvator Mancuso.

abych řekl pravdu, za ty léta, co tady uvádím tajemný film, tak tenhle ten film, co dneska vybírám, jsme ještě nehledali. Nikdy. Za celou historii tajemného filmu, a to jsou roky, přátelé. Roky. Tak za chvíli první nápověda. Dneska to bude trošku složitější. Free Radio 107 FM.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Nadešel ten správný okamžik tady u nás na Free Radio prozradit první nápovědu z tajemného filmu. Tak dobře poslouchejte, přátelé, před námi jsou celkem 4 nápovědy a první prozradím právě teď. Hledáme dnes americké komediální road movie, které bylo natočené v roce 1995. Takhle zní první nápověda. Za chvilku přidáme další, teď přehled toho nejnovějšího.
0: Free Radio, hudební novinky.

Reginald a Mio, dáme party, 13 minut po 10. jdeme na nápovědu číslo 2. Tajemný film, tajemný film, na Free Radio. Jdeme na to, přátelé, dneska ty nápovědy budou v celku krátký, protože tady toho nic moc popsáno není. Já vám můžu prozradit, že tenhle ten film se neobjevil tady u nás v českých kinech, premiéru měl v amerických kinech 8. září roku 1995. K nám se dostal až na

DVDčku spoustu let později. Co bych vám řekl ještě? Tak tento, pozor, film byl nominován na 2 Zlaté glóby. Nominace, nejlepší herec v komedii nebo muzikálu, nejlepší herec ve vedlejší roli. Tohle byly 2 nominace, roku 1996. Teď by to mohlo stačit, jako 2 nápovědy, tu třetí, tu si připravím za chviličku, prozradím víc. A jedno speciální přání, dorazil nám tady e-mail do studia, písničku pro Honzu od Denisky, Ina, More Than Friends. Nachystaná je právě teď, tak už se rozjíždí. A za chvilku třetí nápověda z tajemného filmu. Nenechte si dojít a buďte v pohodě. Jo.

0: fucking oh my god. Tajemný film.
1: Tak za námi Michal Kury, Jadran, 20 minut po 10. dopolední a my jdeme na nápovědu číslo 3. Přátelé, pročítám si tady diskuze, recenze a tak dále. Spoustu lidí tenhle film nenatchnul. A to z jediného důvodu. Protože v hlavní roli jsou akční hrdinové, kteří jsou známí už z dřívějších filmů jako fakt akčňáci. Lidi je milují, protože hráli ve velmi akčních filmech, někteří i v romantiárnách, ale spíše akčňák. V tomhletom filmu se objevili převlečený za ženy, což je docela zvláštní na tomto snímku. 59% hodnocení, taky žádná sláva, dokonce i tržby, co jsem se díval. Rozpočet tady nevidím, ale tržby v Americe 36 milionů, celosvětově pouze 47, což není žádná sláva. Myslím si, že několikanásobně vyšší byl právě rozpočet, takže nevýdělečný film. Známí hrdinové, známí herci převlečení za ženy. To je vlastně hlavní pointa celého toho filmu a příběhu. Za chvilku se podíváme na hlavní herecké obsazení, ale to až v rámci poslední nápovědy.

0: Black Eyed Peas, Pump It na Free Radio. 10.30, zprávy připravené, pojďme se podívat, co je nového, za chvilku doprava, počasí a poslední nápověda z tajemného filmu.
1: Dozvíš se to jako první v Brně, zprávy Free Radio.
2: Pěkné dopoledne. Pracoviště magistrátu v Kounicově ulici, kde sídlí zejména registr vozidel a řidičů, dnes pracuje v omezeném režimu. Při včerejší bouřce do budovy zateklo a část přepážek je mimo provoz. Lidé by proto měli počítat s delší čekací dobou, případně svou návštěvu odložit. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma. Zatím do konce roku. Seznam galerií najdou zájemci na webu Ministerstva kultury. O nedělích 30. srpna a 27. září bude vstup zdarma na všechny státní hrady a zámky. V den vydání alb nejpopulárnějších zpěváků a zpěvaček ve Spojených státech vzrostl počet obětí smrtelných dopravních nehod. Zjistila to studie vědců z americké Harvardovy univerzity. Podle autorů studie naznačují, že streamování hudby prostřednictvím chytrých telefonů může výrazně přispívat k nepozornosti za volantem a vést k úmrtím při dopravních nehodách. Česká tenistka Linda Nosková si na turnaji v Cincinnati poradila 7-6 a 6-2 s Klarou Tausonovou z Dánska a postoupila do osmifinále. Ve třetím kole uspěl také Jakub Menšík, který zdolal 6-3 a 6-4 Rinkyho Hejkatu z Austrálie. Jiří Lehečka prohrál 1-6, 7-6 a 3-6 s Arturem Filsem z Francie.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme omrknout dopravu. Jak to vypadá? Máme 10.32. Myslím si, že už by mohl být klid. Koukám, bůračky tady žádné nahlášené nemám. Dálnice D2 stále v kolonách, D1 už je trošku rozjetější, ale platí stále exit 201 Slatina, tady je kolona. Opačným směrem například od Rosic, kdo jede po dálnici ve směru na Brno, tady to vypadá, že zatím v klidečku. A v centru Brna občas drobné zdržení, vidím tady na Hybešce ve Starém Brně, taky z Vonařka Dornych drobná kolonka, ale to je zdržení pár minutek na semaforech. Šťastnou cestu!
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty, podle nich maxima dnes 21 až 24. Aktuálně venku měříme 18 stupňů, zítra by mělo být teplej kolem 627.

0: Zanami Ricky Romero, The Vision, 10 hodin 40 minut, poslední nápověda z tajemného filmu je tady. Tajemný film, tajemný film. Dneska to bylo složitý, dneska ano, ale teď vám prozradím poslední nápovědu, tak je hlavně důvod proč. Dneska je den, kdy se narodil Patrick Swayze. Patrick Swayze se narodil 18. srpna roku 1952, zemřel 14. září roku 2009 ve věku 57 let na rakovinu slinivky. A Patrick Swayze v tomto filmu hrál hlavní roli, vedle něj i Wesley Snipes. A právě tyhleti dva herci, ještě tam byl taky John Leguizamo, ano, tak to jsou vlastně většinou akčňáci a najednou se v tomto filmu objevili jako transky převlečený. Tak. Dneska už nám někdo volá. Tak víte co, dneska uděláme výjimku, uděláme to bez signálu. Dneska je to složitý film. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: Ahoj, tady Martin.
0: Martine, viděl jsi ten film, prosím tě, co jsme dneska hledali?
1: My jsme to viděli tenkrát s kámošem.
0: A co na to říkáš?
1: Blbost.
0: Já jsem právě četl recenze a všichni na to tak jako nadávají, že největším zklamáním toho filmu je to, že vlastně v rolích těch transech se objevili tady ti známí akční hrdinové.
1: Ale jako musím ozat, viděl jsem začátek a pak jsem teda viděl až ty kouky.
0: Dobře, dobře. Tak prosím tě, pojď nám prozradit, jaký jsme hledali film dneska.
1: A Tři muži v negliže.
0: Tři muži v negliže, jo?
1: Jo.
0: Ale víš, o čem to je. Tři muži v negliže. Gratuluju moc. Je to tvoje, je to správně. Tak vidíš, Patrick Swayze, k jakému filmu nás dovedl. Tak taková vzpomínka na Patrika Swayzeho. Chtěl jsem hledat Hříšný tanec, ale říkám, to by bylo moc jednoduchý. Ale gratulace veliká, poukázka letí za tebou, měj se krásně, nepokládej telefon, prosím, jo?
1: Jasně, super, děkuju moc krát.
0: Není zač. Tři muži v negliže. Dnešní tajemný film.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Free Radio 107

0: Mystic Scandalous, rok 2003. Čau, Peťo.
1: Čau, Romane.
0: Co znamená Scandalous?
1: Skandální.
0: A jo, to fakt?
1: No, stačí se zeptat.
0: To chtěl Google.
1: Ještě není pátek.
0: No, už mám trošku v hlavě to. Dobrý, tak pokračujeme. Lance Savali a Rita Ora. Další hity před námi bude taky Dara Bang Bang Bangaranga. Přece jenom od té 7. raní až do teď do 11. je to dost, no, je to dost. DJ Ross Dreamland, zpátečka.
1: Když si odpočnou, když si nějaký obídek.
0: Kafíčko možná by
1: no,
0: bylo, kafíčko.
1: A pusta mě.
0: Tak jo, přátelé, slyšeli jste, mám to nařízený, musím opustit studio, už toho bylo dost. Mějte se krásně, skládejte básně, zítra v 7 ráno zase se budu těšit čerství.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Jdeme tam Pěta Krank na Free Radio po 11. s vámi už ve studiu já, Peťa Hlávková. Kdo má dneska svátek, tak jsou to Heleny, tak přejeme všechno nejlepší. No a za chvíli startují celebritky. Lala Carlos opět na scéně, Carlos se prý chce klidně soudit, aby jí nemusel platit 100 000 měsíčně, tak víc se na to podíváme za chvíli. Free Radio, hudební novinky.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Carlos Vemola se zamotal do vlastních výroků ohledně peněz pro jeho ještě stále současnou ženu a jejich 3 děti. Ještě nedávno vysvětloval, že jí posílá 50 tisíc korun a dalších 50 ho stojí luxusní Mercedes 3DG. Tehdy zároveň tvrdil, že by raději platil levnější auto a zbytek peněz raději dal na své děti. Nyní nechal ale auto odvést a na přímý dotaz uvedl, že požadovaných 100 tisíc korun platit rozhodně nehodlá a chce se klidně i soudit. Lila mezi tím rozprodává svůj šatník, aby měla z čeho uživit děti. Teď už Lens, Savaly a Rita Ora.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Virus na Free Radio. Jaká další muzika se chystá k vašim uším? Pojďte si to poslechnout právě teď. Už za chvíli Gotě a Kimbra. Taky to bude Jason Derulo. Zamíříme i do Rumunska za Inou. Teď už ale zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Pěkné dopoledne. Ve čtvrtek v 17 hodin začne v parku na Moravském náměstí festival pouličního divadla a nového cirkusu na prknech, dlažbě i trávě. Od pátku pak až do neděle pokračuje v Běrnconově sadu. Jako bonus si v pondělí 24. srpna připíše ještě jedno představení zpátky na Moravském náměstí. Zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že před volbami je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Do testu se zapojilo zhruba 30 000 uživatelů, kteří provedli téměř 60 000 přihlášení. Kruh dojemného příběhu se uzavřel na klinice v Izraeli, kde muž dobrovolně daroval pacientovi ledvinu a zachránil mu život. Těsně před operací se dárce náhodou dozvěděl, že mu před 24 lety zachránil život bratr příjemce, který jako velitel komanda na poslední chvíli zastřelil běsnícího teroristu z palestinského hnutí Hamás. Suverén letošní sezóny Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a 2 parakanoisté.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Pozor si dávejte na Vyškovsku na výjezdu z Bohdelic Pavlovic směrem na Bohaté Málkovice. Bouralo osobní auto do sloupu, místo nehody je ale s popatrností průjezdné. Postojíte si na D2 ve směru do Brna, také zhruba od Ostopovic až po 196. kilometr dálnice D1. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Aktuálně v centru města měříme 20 stupňů po celý den. Očekávejte spíše oblačnou oblohu a k večeru dešťové srážky. Zítřejší denní maxima se budou pohybovat kolem 25 stupňů.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: Rádio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Rádiu.

0: na Fíradiu.
1: Budoucí rodiče Charlotte Štiková a Martin Stefan odhalili pohlaví svého miminka velkolepým způsobem. K významné události uspořádali baby shower. O nezapomenutelný okamžik se pak v influencerka podělila také se svými fanoušky na sociálních sítích. Má se jim narodit holčička, získá jméno Scarlett, tak frýčko přeje hlavně hodně zdraví.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ze Zvoli nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show. Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Kompletní program najdete na sikland.cz.
9: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1999.
1: Listen! Do it with me!

0: Surf, Where Are You na Free Radio, krátce před 12. hodinou. Pokud se chystáte k obědu, přeji vám dobrou chuť. Jdeme na muziku. Za chvíli Lady Gaga. Dáme si novinku, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107. Postará se o ní James Hype. A zazní i Lucenzo.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Čítkou Cajtko na Pop na Free Radio. Jak jistě víte, včera se nám Brnem prohnala v celku slušná bouřka a kvůli tomu je provoz registru vozidel po silných deštích omezen, tak víc o tom za chvíli. Free Radio. Hudební

0: Během silných pondělních dešťů zatekla voda do prostor odboru registru vozidel a řidičů magistrátu města Brna na Kounicově 67. Kvůli mimořádné události zůstává dočasně mimo provoz část přepážek určených pro registrace aut a změny v registru vozidel. Klienti tedy musí počítat s delším čekáním a také možným prodloužením doby, než se jejich požadavky vyřídí. Samozřejmě magistrát pracuje na nápravě, tak snad se jim to brzy podaří všechno spravit. Teď už Lučenzo, za chvíli zprávy.
1: Free Radio. Brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Eminem Without Me na Free Radio. Jdeme na další muziku. Přichystáne Armin van Buuren a Davina Michelle. Taky Timmy Trumpet. Nebo Stugala, Imane a DJ Fresh, teď už ale zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Přeji hezké úterý. Městská část Komín informovala, že aktuálně probíhá úkryt po včerejší bouřce, kde bylo poškozeno několik velkých stromů v horní části sídliště. Odklízení kmenů a větví je priorita. V následujících dnech budou postupně čištěny hlavní pěší trasy. Senát patrně zamítne rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Stejně by měl podle doporučení výborů naložit s koaličním návrhem změn v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Schůze horní komory začne zítra a má pokračovat ve čtvrtek. Moskva se v noci na dnešek stala cílem masivní vlny dronových útoků. Na hlavní město a jeho nejbližší okolí útočilo 620 ukrajinských bezpilotních strojů. Podle tiskové agentury TASS to byl nejsilnější úder za poslední dva roky. Jiří Lahečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rikl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Pozor si dávejte na D1, tady si postojíte od 194. až po 197. 8. kilometr. Stojí nám i dálnice D1 ve směru na Brno, konkrétně od sjezdu od Modřic si postojíte, no ale vypadá to, že se aspoň nebourá. Kdybyste věděli o čemkoliv jiném, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 22 stupňů máme aktuálně venku. Počítejte s tím, že k večeru by mohly přijít nějaké srážky. Nejvyšší denní teploty zítra se budou pohybovat v Brně kolem 27 stupňů. Už to zvedli. Teď už Armin van Buuren.

0: Free Radio. Novinky v kinech. Pokud byste rádi vyrazili do kina, ale nevíte, jaké novinky tam aktuálně máme, tak ví to naše Janča Houbová. Pojďte si to poslechnout.
1: Kino novinkou tohoto týdne je americký mysteriózní thriller s dobrým hodnocením Konec Oak Street. Ten sleduje obyvatele poklidného předměstí, jejich životy se radikálně změní po záhadné kosmické události. Celá ulice je náhle vytržena z reality a přenesena do neznámého, izolovaného prostředí plného skrytých hrozeb. V hlavních rolích se představují Anne Hathaway a Ewan McGregor jako rodiče, kteří se snaží ochránit svou rodinu a čelit neúprostné okolní přírodě i narůstajícímu napětí mezi sousedy. Konec Oak Street je právě teď v kinech.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5. vyhodnotíte, po 6. Joška Šmukař s cymbálkou, v 8. Zdeněk Izer Show. Po 9. koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
9: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
8: Objevte zapomenuté životy a místa.
9: Více informací na stetl.cz.
10: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
0: Free Radio 107 FM.

0: Molala na Fríčku, 12 hodin 56 minut, to je přesný čas, jdeme na další muziku. Za chvíli už Aztek, Pitbull a Gambry Ponte. Budou to je Swedish House Mafia, Lekali. Nebo Jane, já se těším zase zítra, teď už Kýťa Kolibová.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

troška švédské melancholie na Free Radio, ale samozřejmě v tanečním rytmu. Swedish House Mafia a Likely Happiness is So Sad jako novinka po 13. hodině. No a s vámi už Kristýna Kolibová a to víte, co nastupuje za chvilku trénování jazykolamu. Říkala jsem si, že včera jsme si to udělali celkem jednoduchý, myslím si, že to zvládl úplně každý, tak dneska trošku větší výzva, ale zase určitě to natrénujeme tak, abychom to společně zvládli. No a po 13. už připravený showtek Buja bude za chvilku i Asher s Pitbullem a hned potom společně procvičíme jazyčisko. Tak ať máte pohodové úterní odpoledne s Free Rádiem. Yes, all we care about is I'm fighting, keeping them good vibes in the air, no.

0: vám tu roztočili na vlně 107 FM a lehce po čtvrt na dvě. No a já tu pro vás mám jazykolam dneska. To bude, přátelé, výzva jako hrom.
1: Nevaž se, rozvaž se.
0: A rovnou to na vás vybalím. Nejmrňavinka tulinkatější. Ano, tak jak slyšíte, tak to jsem si tady musela minimálně jednu celou písničku pořád dokola opakovat, aby se mi to do té pusy vůbec dostalo. Ale pojďme si to rozebrat a jak to rozebereme, tak to půjde. Tak pojďte se mnou, půjdeme, rozkouskujeme to na tři části. Nej, to zatím odstraníme, to není důležitý. Mrňavinka, pojďte se mnou, mrňavinka. A potom je tulinkatější. Mrňavinka, tulinkatější. Mrňavinka, tulinkatější. Je to těžký, já vím, ale jsem tam i potřeba taky trošku se zapojit i ty mozkový naše závity. Tak ještě párkrát za sebou. Mrňavinka, mrňavinka, tulinkatější. Mrňavinka, tulinkatější. Zkuste párkrát se mnou. Mrňavinka, tulinkatější. Myslím, že takhle, když si to rozebereme, tak to funguje. Mrňavinka, tulinkatější a dohromady. Mrňavinka, tulinkatější. A teď ještě to těžký, dáme před to nej. Se zdá, že se toho moc nestane a ono to udělá taky svoje. Tak pojďme na to. Nejmrňavinka, tulinkatější. Nejmrňavinka, tulinkatější. Jde to, dře to, pojďte párkrát se mnou, jestli to jde, jste úplně báječní, protože to fakt není jednoduchý. Nejmrňavinka, tulinkatější. Pomalej, nejmrňavinka, tulinkatější. A dohromady? Nejmrňavinka, tulinkatější. Máte to? No jestli jo, tak jste fakt jako ohromný, protože to je těžký jak svině. Pokud se vám to lépe daří si to prvně párkrát přečíst, tak si to napište. Nejmrňavinka, tulinkatější. Máte to napsaný, párkrát si to přečtěte a pak můžete se mnou. No a já se musím zase zhluboka nadechnout a zkusím to párkrát za sebou co nejrychleji, ať tady máme taky nějakou srandu. Nejmrňavinku, no, takže nic. Tak to zkusíme ještě jednou. Nejmrňavinku, ježišmara, vidíte, když to jde rychle. Mrňavinka, tulinkatější. Mrňavinka, tulinkatější. Nejmrňavinka, tulinkatější. Tak to zkusím ještě úplně od nuly. Tak jo. Nejmrňavinka, tulinkatější. Nejmrňavinka, tulinkatější. Přátelé, jednou stačí. Myslím si, že tohle je těžký. Fakt je to ohromná výzva jako Brno. Jste skvělý, když vám to jde.
1: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuj, toto je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Mr. Feeling alias Mr. Cítia, Master Boy z roku 1996. Přátelé, mě to nedá. Nejmrňavinka tulinkatější. Ha, už to mám. Počítat si to nebudu, ale jako bylo potřeba to ještě trošku doladit. Tak doufám, že vám to dneska taky sedlo, i když jste si asi trošku orosili. Nejmrňavinka tulinkatější. Ale jak to člověk do té posy jednou dostane a párkrát za sebou, tak přece jenom to funguje. Co bude po půl, třeba New Religion? Od BB Rexa, Faithless i Bad Habits. Navštíví nás Ed Sheeran a doplníme to Proper Education. Spolupráce Floyd a Eric Pritz, tentokrát z roku 2006. Máme 2 minutky po půl druhé a na Free Radio už je připravená Peťa se zprávami. Nakoukneme i na dopravu a počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Hezké odpoledne. Na staveništi na Hrinkách dnes zasahovala policie. Dělníci, kteří před 6 ráno přišli do práce, našli v kabině vysokého stavebního jeřábu opilého muže. Choval se agresivně a odmítal jeřáb opustit. Pokračuje policejní mluvčí David Chaloupka.
3: To jej tak musela dostat až zásahová jednotka. Navíc se ukázalo, že muž, který nadýchal téměř 2 promile, je v celostátním pátrání.
2: Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli. Pršet má i v následujících dnech. Letošní lesní požáry dosud spálily téměř 600 tisíc hektarů napříč celou Evropou. Škody počítají i v Chorvatsku, kde minulý týden vypukl rozsáhlý požár v pobřežním letovisku u Omiše. Zahynul tam 1 člověk a 40 dalších utrpělo zranění. Aut během požáru skořilo více než 100. Plameny zničily také 30 domů a 40 lodí. Badmintonistka Tereza Švábíková vypadla na mistrovství světa, stejně jako při své loňské premiéře ve dvouhře v prvním kole. 26-letá česká hráčka podlehla světové 14. Simiu Chin z Koreje. Nenapodobila tak včerejší úspěch Petry Meixnerové, která se probojovala do druhého kola.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Děkujeme Peti za zprávy, pojďme na silnice. Aktuálně tu máme v Brně hlášenou 1 nehodu. Je to ve Vídeňské směrem do centra před nájezdem na dálnici D1. Bourala tam 2 osobní auta a je tam drobné zdržení v provozu. Jinak jsou hlášená převážně porouchaná auta, a to z Vyškova do Brna D1, 2. 6. a 5. i v opačném směru na Vyškov, 2. 3. a 5. a taky ve směru na Prahu, 175. kilometr. Na těchto místech jsou odstavená osobní auta, neměla by ale nějak extra překážet v provozu. A co se týče hustoty provozu, tak v Brně by to mělo být plynulé, pohodové, akorát na dálnici D2 počítejte na příjezdu do Brna zhruba od 3. kilometru s 5minutovým zdržením.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Aktuálně v centru města Brna krásných 22 stupňů. K tomu sleduju taky radar a je teda vtipný, že přes jih České republiky přechází docela jako velká deštivá fronta, ale úplně to totálně míjí Brno. Dneska, jestli něco málo kápne, tak meteorologové předpokládají a předpovídají pro večer až po 20. hodině. Tak uvidíme, jestli do Brna ještě nějaké další přeháňky dorazí. Zítra do rána by mělo být zhruba kolem 15-16 stupňů, přes den se dočkáme i kolem 26. Nejprve bude zatažená obloha, postupně zítra odpoledne polojasno. A nejtepleji tento týden by mělo být ve čtvrtek, kdy bude opět tropická 30 s polojasnou oblohou.
4: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: Rychlý rádio. Burza práce.
1: A pojďme se podívat do gastra. Nabízí se pozice číšník a servírka na obsluhu hostů, péče o příjemnou atmosféru restaurace, pracovní režim 15 směn na měsíc, požadavky praxi v oboru, příjemné vystupování a komunikace, pozitivní přístup a smysl pro týmovou práci, alespoň základy anglického jazyka. Nabízí plný úvazek, plat 30 až 35 tisíc korun měsíčně, jídlo, pití a káva zdarma přímo v restauraci, příjemné pracovní prostředí v centru Brna. Chcete vědět víc? Mrkněte na web freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: A hledá se taky obchodní zástupce nebo zástupkyně na aktivní vyhledávání a oslovování nových firmních zákazníků, obchodní schůzky v přiděleném regionu, nabídka pronájmu a servisu pracovních oděvů, rohoží a průmyslových utěrek. Požadavky pro aktivní přístup, zodpovědnost, samostatnost, výborné komunikační a vyjednávací schopnosti. Zkušenost v oblasti sales jsou výhodou, ale ne podmínkou. Ochotu pracovat v terénu a oslovovat nové zákazníky. Angličtina je podmínkou. Nabízí plný úvazek, plat 40 tisíc korun měsíčně, nezastropované provize, služební automobil s možností soukromého využití, 25 dní dovolené a další. Kontakt a více info opět na webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job, free job na Free Radio.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Free Radio. Novinky v kinech.
1: Kinonovinkou tohoto týdne je americký mysteriózní thriller s dobrým hodnocením Konec Oak Street. Ten sleduje obyvatele poklidného předměstí, jejich životy se radikálně změní po záhadné kosmické události. Celá ulice je náhle vytržena z reality a přenesena do neznámého, izolovaného prostředí plného skrytých hrozeb. V hlavních rolích se představují Anne Hathaway a Ewan McGregor jako rodiče, kteří se snaží ochránit svou rodinu a čelit neúprostné okolní přírodě i narůstajícímu napětí mezi sousedy. Konec Oak Street je právě teď v kinech.

0: Education z roku 2006 vystřídá už za chvilku Felicien s Kaskádou. Oh, You Turn Me, doplníme to mojí oblíbenou novinkou Move Into The Sun. Francouzský Hugel a bude tady taky Sex Bomb. Tom Jones with Muse T, ano, i tahle klasika zazní na vlně 107 FM za pár chvil. Teď ale minutku před 14. jsou tu pro vás pozvánky do divadla.
1: Hezké úterý, zveme vás dnes do divadla. Hru Šťastný vyvolený nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Free Radio 107 FM.

Armin van Buren doznívá po 14. hodině. Už za chvilku tady máme novinkového Hugel Moving to the Sun. Těšit se můžete i na Houseovou Minelli nebo o Sigalu. No a co k tomu? Mrkneme se společně, co podniknout, co zažít. A protože festival Uprostřed už opravdu finišuje, tak co dneska a zítra podniknout? Dneska podvečer, večer, odpoledne právě v centru města Brna. Mrkneme se společně, ale taky na víkend, protože ve Velešťastny se pro vás chystá speciální program. No a aby toho nebylo málo, tak si i pochutnáme. Vezmu vás na Jižní Moravu, kde o víkendu bude Guláš Fest. Jo, jestli už máte boule za ušima, tak za chvilku to doladíme i pozváním. Free Radio. Hudební

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Festival Uprostřed finišuje a dnes a zítra si pro vás připravil super závěrečné akce. Cože to je? Dneska v 17 hodin v Denisových sadech to roztočíte ve stylu 50. let. Uprostřed a kafe Biograf tam připravili Back to the 50s a bude tam jak workshop, kde během kterého se naučíte kroky rock'n'rollový, tak potom samozřejmě DJský a večerní set, během kterého to budete moct trénovat a užívat. Denisovy sady dneska v 17 hodin pršet nemá, počasí je, bych řekla, naprosto příjemný, takže se ani extra nějak nezapotíte, maximálně z toho pohybu a ne z toho šíleného počasí. Tak pokud byste dneska chtěli vyrazit na tancovačku, Denisovy sady jsou vám k dispozici. Back to the 50s a třeba se naučíte něco úplně novýho a pak se budete předvádět na diskotékách. No a zítra už je ta úplně závěrečná akce, která bude především v parku na Moravském náměstí a tam je toho namyšleného opravdu hodně. Tam si užijete slam poetry, bude tam koncert, bude tam opět na závěr DJ, spousta zábavy a spousta, řekla bych, takového jako pěkného podvečera, který může stát na Moraváku fakt jako za to. Když se řekne slam poetry, tak možná nevíte, co si pod tím představit. Je to takový jako, já bych tomu řekla, zábavný básničkování, který má vždycky nějaký jako super téma. Pak tam bude koncert English Friendly skupinky a k tomu DJ N-Troid. Tak přátelé, přijďte, zítra Moravák od 17, tam bude festival Uprostřed finišovat.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Tom Jones a With Me Ustí, tohle byla skvělá zpátečka na Free Radio. Sex bomb, přesně o půl třetí. Tu pro vás ladíme za chvíli Deora. Meka is můj BN, vystřídá Say My Name. Podání Hedegaard a Arash a do třetice si dáme další zpátečku, bude Alive. Takže opět prostřídáme něco novějšího i s tím starším osvědčeným. Věřím, že si každý najde to svoje. Teď přesně o půl třetí už jsou pro vás připravené zprávy z dopravy, počasí a hlavně ty aktuální zprávy, které si pro vás připravila Peťa. Tak pojďme na ně, co si pro nás připravila, co se děje v Brně, v Česku a ve světě.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné odpoledne. Na Mendlově univerzitě začala prázdninová mezigenerační univerzita, která spojuje děti a seniory. Aktivity jsou určené pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku od 8 do 13 let. Program je rozdělený na 4 setkání ve formě workshopů a terénních cvičení. V první části účastníci nahlédnou do světa geologie, ve druhé prozkoumají architekturu a historii Arnoldovy vily. V újezdu u Brna dnes hořela hala s uskladněným dřevem a dalšími předměty. Hasiči dostali požár zhruba po hodině pod kontrolu. Příčina vzniku zatím známá není. Způsobenou škodu odhadují na 100 000 korun. Nikdo se naštěstí nezranil. Česko-německý festival Der Weg Cesta v posledním srpnovém týdnu oživí zaniklé středověké osady v okolí Jedovnic na Blanensku. Propojí historii se současným uměním, nabídne výlet s archeology do terénu, umělecké instalace, vyprávění u ohně i táboření bez mobilního signálu. Festival potrvá od 23. do 28. srpna. Navzdory nedávnému zranění z nehody v tréninku, kdy ho srazilo auto, nebude slovinský cyklista Primož Roglič chybět na startu Vuelty, ze které má rekordní 4 celkové triumfy. Závěrečná Grand Tour sezóny odstartuje v sobotu v Monaku.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A komplikace v Brně na 3 místech, Modřice směrem na Ořechov, tady je hlášená nehoda. V místě nehody je provoz řízený kyvadlově a zdržení je bohužel v obou směrech. Modřice směrem na Ořechov, aktuálně nehoda. V Drobného ulici je taky v centru, nebo není to v centru, ale v Králově poli v Drobného ulici je komplikace, nehoda dvou osobních aut, tak tady dávejte pozor, zasahují tam záchranné složky. A Vídeňská ulice směrem do centra, tady máme taky stále hlášenou nehodu. A to na nájezdu na dálnici D1, tam se srazila dvě osobní auta, i tady je drobné zdržení. Ještě tu máme hlášený nabouraný kamion a ten je u Brna 196. a poutý na dálnici D1 ve směru na Prahu od Vyškova. Tady počítejte s kolonou od 201. kilometru.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 21 stupňů, tolik máme aktuálně v centru města Brna. Převážně je oblačno až zataženo, s tím, že počítejte se zataženou oblohou až do konce dnešního dne a večer. Po 20. hodině meteorologové předpokládají i nějaké přeháníky. Tak uvidíme, jestli do Brna dorazí. Každopádně zítra už by to mělo být bez přeháněk. Zítra nejprve se zataženou oblohou postupně polojasno oblačno. Teplot po ránu kolem 15-16 stupňů. Zítra přes den i 26. No a ve čtvrtek pak bude takové narůstající teplo vrcholit. Ve čtvrtek bychom měli mít i kolem 30. Pak to zase začne trošku klesat, ale pořád kolem příjemných 25. Deoro, Meka is můj BN. Za chvilku přihodíme topik Robin Schulz, Paul van Dijk a spolupráci In Your Arms. No a mrkneme se společně na to, co vás čeká ve Vile Šťastny teď o víkendu a taky kde si užijete Guláš Fest. Tak zůstaňte s námi na Free Radio.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: rádio. Tvý brněnský rádio. Nevaž se. Rozvaž se.
1: Já rád játra, ty rád játra.
0: Popokate, Peto.
1: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní, brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se. Rozvaž se.
2: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Prý rádiem.
0: Free Radio. Kam vyrazit?
3: No, jazyková rozcvička nám dneska dala docela zabrat, že je nejmrňavinka tulinkatější. Teď už to docela jde. Každopádně teď tu máme tipy, kam vyrazit a já vás beru na Hradozámeckou vilovou noc ve Vile Šťastny, která bude už tento víkend, a to v sobotu 22. srpna. Přijďte si užít večer plný elegance a letní atmosféry ve Vile Šťastny, v místě, kde ožívá kouzlo první republiky. V rámci Hradozámecké noci, do které se zapojují všechny památky Národního památkového ústavu, vás čeká hudba 30. let a stylový doprovodný program. Takže se můžete vrátit do času, kdy světu vládl swing, noblesa a šarm 30. let. Už tuhle sobotu ve Vile Šťastny program začíná v 18 hodin, pokračuje až do 21 hudba na lodži, přehlídka dobové módy na lodži a večerní komentované prohlídky ve vile s hudební a taneční vsuvkou. Chcete být u toho a dokonce se potkat i s panem Zahradníkem, který vás provede zahradou, no tak si zařiďte, přátelé, vstupenku co nejrychleji, protože myslím, že o tohle bude velký zájem. Navíc k tomu všemu, když si zařídíte vstupenku, tak vstup do zahrady, tak ten bude gratis. Takže už tuhle sobotu 22. srpna od 18 do 22, tak nějak kompletně celý program Hradozámecká vilová noc ve Vile Šťastny, kde si užijete spoustu swingu.
4: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na štetl.cz.
7: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
8: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
7: A mytí oken?
8: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ze Zvoli nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show. Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Kompletní program najdete na sikland.cz.
11: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
0: Free Radio 107.

0: práce, Hedegard Araš a Say My Name. No a k dobré muzice taky dobré jídlo.
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Pozvánka pro milovníky gulášku, protože Guláš Fest se chystá už tento víkend v sobotu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Je to pátý ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů a pokud přesně tohle máte rádi, tak byste tam neměli chybět. Od 15 hodin na tamním fotbalovém hřišti místní i přespolní týmy, nahlášeno jich je dohromady letos 13, se tradičně utkají v klání o nejlepší samozřejmě přípravu guláše na Guláš Festu. A aby to nebylo jenom o jídle, tak vám tam taky někdo zahraje, bude hrát třeba Mary and Dolenice Country Band a od 19 hodin bude následovat afterparty a dokonce na závěr ještě ohnivá show ve 22 hodin. Dokonce se můžete stát součástí pivní soutěže a kromě gulášku tam bude k ochutnávání i spousta dalších jiných dobrot. Tak Guláš Fest, přátelé, já myslím, že boule za ušima už máme všichni. Už tuhle sobotu 22. srpna od 15 až do půlnoci vzhledem k té ohnivé show. A to prosím pěkně v Hrušovanech nad Jevišovkou.

0: Free Radio dozní vás pátečkový Mondotech a Alive. Co nás čeká dál? Za chvilku přihodíme třeba z remixovaného Marlon Hofstadt It's Dead Time. Těšit se můžete i na novinku od Nelly Furtado. Tentokrát ve spolupráci s Dubs Torture of the Heart a doplníme to taky Sarah Connor. Rok 2001 From Sarah With Love. Tak něco novýho, opět prostřídáme i něčím starším. 2 minutky před 15. hodinou pokračuje odpolední Free Party.
1: Free Radio 107 FM.

15. hodině na Free Radio pokračuje odpolední Free Party a s čím? No, dneska to bude frajer nebo loser. Samozřejmě opět tu pro vás mám připravený nějaký příběh a víte co, já jsem naladěná vždycky spíš pozitivně, tak to bude frajer. A těch frajerů tam bude tentokrát víc. Příběh, který bude z našeho českého Luhu a Háje, ne úplně teda z Moravy, ale i tak si myslím, že je to moc pěkný příběh o tom, jak se snažíme zachránit naši přírodu a že nám na ní záleží, což je super. Po 15. Torture of the Heart bude Miriana Conte a nebo Sigma a Graf, ten Professor Green. Free Radio. Hudební novinky.

0: frajer nebo loser?
1: A přesně ve čtvrt na čtyři tu pro vás mám, přátelé, frajery a nejednoho, bude jich opravdu hned několik. Je to důkaz toho, že nám v Česku opravdu záleží na naší přírodě, na tom, aby se zachovaly třeba původní druhy zvířat, rostlin a podobně. Pojďme si to říct, kde co a jak se zařídilo. Český svaz ochránců přírody vykoupil svaz v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýly a rostou tam i koní klece. To známe, že jo, tady od nás koní klece, ty jsou vzácný, to ty je potřeba pečovat. Částku za více než 3 hektary plochy u Bíliny nad Teplicku zaplatil svaz celou z veřejné sbírky. Ano, na to se složili sami lidé. Nový vlastník zajistí, že se v lokalitě nebude stavět a hospodařit. Bude to všechno s ohledem na přírodu, tak aby, jak zaznělo, tam zůstaly ti vzácní motýly a taky koniklece a možná ještě další rostlinky a zvířata,

které jsou v tomhle prostoru jedineční. 3 hektary plochy u Bíliny na Teplicku jsou zachráněny a já věřím, že máme navíc, že to zachráníme klidně i víc. Tak pokud vás takovýhle věci zajímají, mrkněte určitě na Ochránce přírody, je spousta takových jako petic nebo možností, kde můžete přispívat a tohle je určitě jenom taková jako kapka v moři, tenhle kopeček, který můžeme podpořit. Dělá mi to radost, tak doufáme, že takových projektů bude přibývat. Lehce po 4:15 Aztek DJ Coco, je tu připravená novinka Everything's Alright.

0: Jedna taková romantiárna na Free Radio from Sarah with Love, Sarah Connor z roku 2001. Přesně o půl čtvrté už tu pro vás ladíme něco dalšího. Bude třeba Tužamo, který vás pozve přímo na taneční parket. Candy on the dance floor, doplníme to taky skvělou Arianou Grande a její Yes and... Tuhle já jsem si hodně oblíbila, tak se těším, doufám, že i vy. A přihodíme i novinku Sophie Tucker, americká dvojice a jejich Barcelona. Takovýhle tónech a rytmech to tady bude tepat po půl čtvrté, teď se pojďme podívat na dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A kde to vázne, bohužel máme hlášené nehody i v Brně. Pojďme na to podrobně. Kníničská směrem do centra u křižovatky s ulicí Branka. Tady bouralo auto s motorkou, zdržení v koloně. Kníničská ve směru do centra u křižovatky s ulicí Branka. Opatrní buďte taky v ulici Milady Horákové před křižovatkou Střídou kapitána Jaroše směrem do centra, kde šalina srazila chodce. I tady očekávejte komplikace v dopravě Milady Horákové před křižovatkou Střídou kapitána Jaroše. V Modřicích směrem na Ořechov, i tady je nehoda a provoz je tam řízený Kiva. Tvoří se zdržení v obou směrech. Opatrní buďte i v Drobného ulici, kde bourala dvě osobní auta a zasahují tam i záchranáři. Tak nehod a komplikací je takhle při prázdninovém ještě režimu docela dost, tak pozor na to. A ještě tu máme hlášenou kolonu kvůli nehodě, která je na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov. 194. a půltý, tady se střetlo osobní auto s nákladním a tvoří se zhruba 4-kilometrová kolona. Tak k odpolední špičce dost komplikací, dávejte si na to pozor. Koukám, že dost husto už je taky na Gajdošce, Poříčí, Zvonařka, Kníničská. Jakoby se už ten prázdninový režim měnil v takový ten klasický odpolední, který známe z toho školního roku, tak už se to, přátelé, pohybuje s tím zdržením zhruba kolem 5 minut. U středního hřbitova na Jihlavské se projíždí dokonce i kolem 11.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A tak já pořád sleduju radar, jestli náhodou něco přes Brno na následující hodinu, tak přejdou takové jako drobné přehánky, něco málo kápne. Uvidíme, jak to bude večer, kdy meteorologové na některých servech předpokládají, že by dneska ještě mohlo sprchnout, a to zhruba po 20. hodině. Teď v tuhle chvíli máme kolem 22 stupňů. Je to i dnešní maximum. Po zbytek dnešního dne bude zataženo. Uvidíme, jestli teda večer i nějaké vydatnější přehánky. Do rána potom 15-16 stupňů, nejprve zataženo, postupně polojasno, oblačnost, teplotami i kolem 26. Ve čtvrtek pak bude tento týden nejtepleji, to se to vytáhne až k tropické třicítce.
1: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean.brno@gmail.com.
0: A teď si dáme německé uskupení Italo Brothers, jejich Loud and Wild. Čeká vás Tužamo a za chvilku i dnešní moudro. Tak pojďme si užívat. A opět se s přátelé stalo, co se někdy stane, že si počítač postavil hlavu. Tak bude první Tužamo.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Tak si třeba, přátelé, kráčíte Brnem a sem tam nějaký, že jo, rozbitý chodník, děure jako blázen. A představte si, že v té díře je něco víc než jenom kamení. Je tam krásná mozaika, kde je napsaný tancuj, zatancuj si, nebo nějaký jiný takovýhle pěkný heslo a poselství. Tak tohle se, přátelé, teď děje poslední dny v Brně. Rozbité chodníky mění v malá umělecká díla Matěj Krajček z Pardubec společně se svou přítelkyní Simonou Hochmalovou. Vytváří barevné mozaiky, které oživují poškozená místa ve veřejném prostoru. Inspiraci našel Matěj během studijního pobytu v Portugalsku, kde ho zaujal právě propojení oprav ulic s mozaikovým uměním. Společně chtějí opravit, ale taky ukázat, že street art může být víc než jen graffiti, může vracet poškozeným místům nový život. Tak co už jste na některé z brněnských mozaik právě přímo v chodnicích narazili? Já si myslím, že jsou to hrozně jako takový milý hesla, ať už tam bude tancuj, usmívej se, nebo nějaký jiný věci, které nás tak jako trochu probudí a zvednou ty oči možná od chodníku nahoru a opravdu to třeba bude mít ten vliv na to, že budeme mít lepší náladu. Tak víc takových drobných, milých street artů, proč ne? Zdravíme tyhle dva frajery, frajerku, frajera, kteří se rozhodli Brno takhle pěkně nazdobit, no a posíláme jim rovnou hitovku od Edin 24/7.
0: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír.

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hrad. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Free Radio 107 FM 107 FM.

A Brno ještě stále žije letňáky a promítáním pod širým nebem. Dneska je to sice v podvečer s tím deštěm takový nejistý, možná pršet bude, tak vám řeknu dnešní a rovnou radši i zítřejší program, tam už by to měla být tutovka se suchou nohou. Dneska 3 promítání, novinka Spider-Man z Brusu, nový den ve Skalním Janáčku ve 20.15, Forrest Gump klasika se bude promítat v 21 v letním kině Brna středu, no a pokud vyrazíte v 21 do Skalního místodržitelství, tak tam pro vás bude The Best of Expediční kamera a Snow Film Fest, takže výběr dokumentárních, zážitkových, skutečných příběhů, který za mě stojí vždycky za to. Tak to je program ve Skalním místodržitelství dneska v 21. No a kdyby náhodou dneska pršelo, neměli jste čas nebo náladu, tak zítra Skalní Janáček 2015, novinkový film Odyssea. Letní kino Hříbek přímo u brněnské přehrady, třeba po koupačce si můžete dát film Ladíme ve 20.30. Letní kino Brna středu v centru zase nabídne v 21 hodin Kopitem sem, Kopitem tam. No a na závěr si můžete užít taky na Špilasu. Zítra v 21 film takzvaně naslepo. To znamená, že pokud byste dorazili, tak nevíte, co dopředu se bude promítat a do nějakých 20 minut my si můžete odejít, kdyby se vám to fakt nelíbilo. Ale na druhou stranu mě to přijde dobrá příležitost na to, jak vyrazit na film, na který byste třeba podle názvu a recenzí neměli náladu, ale jakmile vyrazíte, sednete si, tak vás to může oslovit. Tak naslepo zítra letní kino Spielberg v 21 hodin. Teď už Ariana Grande, což je písnička Yes And, a tuhle já používám, když se dělám doma módní přehlídku, to znají všechny holky, možná i někteří kluci, když si zkoušíte nějaký věci, tak k tomu já si pouštím tuhle písničku. Prostě je to takový módní kousek.

0: nadnucená americká dvojka Sophie and Tucker, dohromady Sophie Tucker a hitovka Barcelona. 15 hodin 57 minut, co bude za chvilku? Za chvilku si přihodíme třeba Eiffel 65 a Bestiale. Bude i novinka Only Thing od Sony Fodera a Hajla a doplníme to zpátečkou Papi Chulo. Takže veselo a spousta energie na Free Radio rozhodně pokračuje.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

pořádně propařená poslední páteční noc Katy Perry a Last Friday Night, tak možná i vy vzpomínáte na nějakou takovou, možná nedávnou, nebo se něco podobného chystá tento týden, tak si to moc užijte. Po 16. hodině přihodíme nejnovější, ale i starší kousky a mám tu pro vás připravený taky remix, tak zůstaňte s námi a užívejte tuhle skvělou taneční vlnu. Free Radio. Hudební novinky.

0: Hudební covery a remixy. Covery a remixy. Na Free Radio.
1: Dnešnímu remixu se stala inspirací naše hitparáda 107 Fríčka, kde aktuálně máme hitovku od Jamese Hypa Serotonin na 10. místě. No a James Hype, který se teda takhle ujel, britský hudebník, tak ten se pustil do starého známého dobrého hitu od Eurythmics Sweet Dreams. Tak jak se mu to povedlo, pojďme si to užít na Free Radio právě teď.

Osmdesátkové britské duo Annie Lennox a Dave Stewart s hitem, který si myslím, že proletěl celý svět a všichni ho známe. Sweet Dreams a Eurythmics, tentokrát v podání od britského DJ hudebníka Jamesa Hypa. Pojďme za další muzikou po remixu, už je připravená ta nejnovější. Je to There is a Star, za chvilku Alex Gaudino nebo Lorna Papi Chulo.

0: vám vyrazit.
1: Hezké úterý, zveme vás dnes do divadla. Hru Šťastný vyvolený nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2003.

0: Na Free Radio panamská zpěvačka Lorna a její Papičulo z roku 2003. Mimochodem, Papičulo je španělský slangový termín pro atraktivního, šarmantního, sebevědomého muže nebo prostě fešáka. Papi může být také zdrobnělina pro partnera, případně přitažlivého muže. No a to čulo, tak to je pak právě hezký, roztomilý, atraktivní, frajerský, drzý, sebevědomý. Papičulo je prostě dobré borec. 16 hodin 27 minut, za chvilku si dáme i italskou lidovou hitovku v taneční předělávce. Komu si Gira i komu si Bala, zpívá se něco jako a tak si tančím a tak se točím. Gabry Ponte, Maurizio Bucalo přinese tuhle italskou atmosféru na vlnu 107 FM. Doplníme to taky Oliverem Tree a Joyride. Až velký oblíbenec, aspoň podle hitparády 107 Frýčka, stále na vrcholu, když ne první, tak druhé místo. A přidáme si taky předělávku Watermana. Bam, bam. Suga Ira a Olaf Basosky jako ta původní verze právě Watermana. 16 hodin 27 minut za půl minutky je tu doprava.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A co nás trápí, v Brně jsou to bohužel i nehody, nejenom velké zdržení kvůli odpoledním špičkám, ale je to taky Tilhonova ulice na křižovatce se Slavkovskou, kde auto srazilo člověka na elektrokoloběžce. Tady je omezení v provozu Tilhonova na křižovatce se Slavkovskou. Další komplikace stále hlásíte z Kněžské směrem do centra u křižovatky s ulicí Branka. Tady bouralo auto s motorkou v koloně. Pozor taky dávejte na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov, 194. a pultý, tady je nehoda a kvůli tomu kolona. Opatrní buďte taky na trase ze Svitav na Brno v Letovicích, kde bourala dvě osobní auta, je tam omezení v provozu. A ještě jednou dálnice D1 ve směru na Prahu, 183. a pultý, tady bourala dvě osobní auta a i tady je hlášené zdržení v koloně. Co se týče teď provozu kolem půl paté, tak teď je ta odpolední špička asi na svém nejvyšším vrcholu, takže očekávejte nejdelší zdržení tradičně kolem centra, ale taky na Kníničské, Gajdošové, Poříčí, Zvonařce, Křenové, Kolišti, na těchto místech zdržení místy i víc jak 5 minut, platí to hlavně pro Jihlavskou u středního hřbitova, tam je to skoro na 10 minut. No a na příjezdu do Brna po dálnici D1, tady je to až po 196. se zdržením místy i víc jak 15 minut, na dálnici D2 počítejte se zdržení do Brna a to od 3. kilometru zhruba 5 minut.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jsem tam následující hodinu může v Brně něco kápnout, jakože doslova, pár kapek, ale možná, že se na Brno stahuje takhle jako ze severozápadu něco kolem 5:30, že by mohlo třeba pršet i trochu déle, uvidíme. Jsou to takové drobky, které přichází přes Brno, tak těžko se to předvídá, jaký dešť to bude, jak silný, jestli to bude jenom kraťučký, tohle bude spíš něco kratšího kolem té 5:30. 21 stupňů, taková je aktuální teplota v centru města Brna. Dnes by to mělo být jen se zataženou oblohou, večer nějaké další přehánky mají být po 20. 21. hodině, možná až do půlnoci. Do rána potom 15-16 stupňů, po ránu bude zatažená obloha, postupně polojasno oblačno kolem 26. Ve čtvrtek pak nejtepleji tento týden, to má být i kolem 30 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý. A taky je mi to líto.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: víte, že se chystá další ročník takzvaného Štetlfestu. A co to vlastně je? Máte představu, co je to klezmer, šabat nebo šoulet? Ať už přesnou nebo mlhavou, zhmotní se právě koncem srpna na festivalu židovské kultury Štetlfest. Vyrazit můžete objevovat historické stopy židovství v Brně i jeho současnou podobu. Na programu budou komentované procházky, prohlídky, workshopy, přednášky, koncerty, divadlo i tradiční židovská tržnice. Středobodem tohle festivalu bude prostor bývalé velké synagogy, kterou nacisté zničili v březnu 1939. Po válce byla přilehlá ulice u synagogy přejmenována na Spálenou. Ve čtvrtek 27. srpna, to je za týden, se ulice ke svému historickému názvu slavnostně vrátí a přibude na ní poeziomat s tematickými nahrávkami. Následovat bude premiéra autorského představení Identita, které vzniklo speciálně pro tento prostor a na pomezí performance a dokumentu propojuje divadlo, autentické vzpomínky a zvukové prvky. Bude toho hodně. Bude to program rozhodně nejenom pro dospěláky, ale vymysleli tady spoustu věcí i pro děti, tak abyste poznali právě tuhle kulturu a místa v Brně s nimi spjatá. Tak pokud vás to zajímá, Štetlfest, mrkněte na webovky a od 27. příští týden, myslím si, že to bude stát za to. No a já tu mám teďka takovou superovou písničku připravenou, tak zahraju ji teda až později, ale chtěla jsem totiž pozdravit dva manželé, novomanželé, kteří se přesně před měsícem vzali. Je to Martin a Míša Konrádovi. Mám tady připravenou písničku Oliver Tree a Joyride, protože oni jsou takový dva divočáci, kteří to umí rozjet tak, jako je právě tahle veselá jízda od Olivera Tree. Ale mám tu prosbu přímo od novomanžela Martina, že pre nějako Lady Gaga. No, tak to by mohlo být, tak za chvilku přihodíme.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

jedna taková smutnější. Žijeme Brnem. A jedna taková smutnější zpráva, když posloucháte naše dopolední krimi zprávy, tak jste určitě někdy slyšeli jméno Bohumil Malášek, policejní mluvčí, se kterým jsme byli často v kontaktu. Ovšem teď o víkendu zemřel po těžké nemoci a pro brněnskou i jihomoravskou policii je to určitě velká ztráta. Pracoval tam 20 let, předtím působil právě jako novinář, takže se krásně propojilo i to propojení s námi, s Free Rádiem a určitě i s dalšími médii, kterým Bohumil Malášek dodával zprávy. Takže posíláme upřímnou soustrast nejenom do jihomoravské a brněnské policie, ale samozřejmě i rodině. No a posíláme rovnou další hity, ať se i trošku obveselíme. Je to Bailando.

0: další energický kousek, novinková předělávka Waterman Bam Bam od Olaf Basosky, teď u nás T-Suga a Ira. No a já tu pro vás budu mít teď kolem 17. hodiny dvě zajímavosti. Ještě jednou zahrajeme jedním novomanželům Konrádovým, no a pak tu budeme mít speciální free radiovou písničku, na to si počkejte. Teď tu ale ještě pro vás mám jedno brněnské info.
1: Free radio, žijeme Brnem.
0: Pokud byste potřebovali vyrazit do brněnského magistrátu Kounicova ulice, kde sídlí registr vozidel a řidičů, tak pozor, funguje to tam teď v omezeném režimu. Během včerejší bouřky do budovy zatekla voda a část přepážek je mimo provoz. Úřad sice zůstává otevřený, návštěvníci ale musí počítat s výrazně delší čekací dobou. Už tak se tam čekává celkem dlouho, máme vlastní zkušenosti, tak teď to bude teda docela bída. Tak snad se to brzy všechno spraví. Magistrát doporučuje lidem, aby návštěvu odložili na pozdější termín na odstranění následku havárie. Aktuálně pracuje. Tak tohle je řeč o pracovišti brněnského magistrátu v Kounicové ulici, kde je registr vozidel. Tak snad ho teď nějak extra nepotřebujete a počkáte si. Já ještě posíláme Keep Moving. Za chvilku se vrhneme na ty novomanžele a pak se těším, že vám pustíme jednu speciální krásnou píseň.
1: Free Radio 100.

Lehce před 17. hodinou posloucháte Free Radio, já si už tak trošku zahraju na Freebox, muziku na přání, samozřejmě si to dneska budete užívat s Lukinem, ale až se k nám prokouše skrze brněnskou dopravu, tak si ho budeme moct společně užít. Teď ale jedno speciální přání. Protože zrovna dneska, 18. srpna, přesně před měsícem se oženil a vdala, a to pěkně prosím, Konrádovic, Martin a Míša. Oni jsou teď na doslech, novomanželé, a tohle měsíční výročí si užívají u Free Rádia. Dokonce u toho jsou i prarodiče právě Míši. Měla by to být Maruška a Arnošt, kteří poslouchají. A mně se to hrozně líbí, protože já si myslím, že právě od starších lidí si můžeme vzít i ten vzor toho, jak fungovaly a fungují tyhle vztahy, kdy prostě dřív ti manželé to měli takový nějaký pevnější a láskyplnější. Tak věřím, že Maruška s Arnoštem přesně tato moudra a tímhle vzorem jsou a předávají. No a Míši s Martinem samozřejmě přejeme, ať jejich život je dál taková velká jízda, kterou mají, jak je znám. Jak jsem dneska už říkala, jsou to takový dva divočáci veselí, tak ať je jim spolu krásně, nejenom tenhle měsíc, ale i dalších XXX milionů měsíců, ať se máte prostě fajn. No a Konrádovým posíláme Lady Gaga a Marry the Night.

Míša a Martin Konrádovi, babička s dědou na doslech a jsou u toho, mám z toho hroznou radost. A žijí tihle novomanžele a mají se prostě krásně. Kaskáda Utopia připravená a za chvilku i Freebox, no a třeba i s Lukinem.

0: Pia Kaskáda na Free Radio po 17. hodině. No a teď takhle v 17.07 Freebox většinou začíná. A přátelé, on začne. A víte s kým? No s tím, na koho tady čekáte. Je to Lukino, ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne. Já se teda omlouvám, jestli se čeká na mě,
0: no,
1: ale pravděpodobně
0: jako
1: se čeká na mě.
0: Nečeká jenom všichni tady, prostě zástupy lidí, pořád kde je ten bar.
1: Já mám k tomu jedno vysvětlení.
0: Dobře, rychle.
1: Já jsem to nestihl.
0: Aha, děkujeme za vysvětlení. Tak, teď se ale pojďme podívat na to, co jsem slíbila. A to, že zazní v éteru Free Radio písnička jako velmi speciální. Pozor, jo, Luky, ty to asi taky ještě nevíš. Protože vznikla písnička o nás, na Free Radio, na to, jakou tady hrajeme hudbu, kde jsme zmíněni i my, dokonce tvé jméno, i Lukino tam je. A tuhle písničku vymyslela Janča Topinková, která včera reagovala na moji výzvu na Facebooku, kde jsme rozebírali, jaký jsou vaše super schopnosti. Můžete se tam podívat, jo, v jaké souvislosti, spíš taková sranda. No a Janča mile překvapila, že napsala, já dokážu napsat a vymyslet prostě písničku, básničku na cokoliv. Tak říkám, OK, rukavice hozenáme, ji zvedáme a chceme písničku na Free Radio. A ona vznikla. A ona ji otextovala a s pomocí umělé inteligence vznikla i jako hudební doprovod, takže máme tady písničku. Jsi připraven, Lukášku?
1: Já jsem připraven a hlavně se na to těším, protože já se přiznám, já o tom včerejším e-mailu vím. Já jsem to na Facebooku četl,
0: ano.
1: Já jsem se informoval a já jsem byl právě zmatený, protože na Facebooku jsem se dočetl, že složím text na jakoukoliv, nebo složím text na jakoukoliv básničku.
0: Ano.
1: A potom se začalo mluvit v mailech o písničce.
0: Ano, což
1: takže
0: je
1: já vlastně nevím,
0: no?
1: Jestli nás čeká básnička nebo písnička.
0: Ne, bude to písnička, přátelé.
1: Písnička, že jo?
0: Takže máme tady dvě hudba, a půl minutky, ano, písnička na Free Radio, taková óda na Free Radio. Tak jdem na ní.
1: Jdeme na to.

0: Přátelé, toto se povedlo. Nám se to líbí, Luky, řekni, líbí.
1: Krásný, líbí, ano, paní učitelko, ano. Líbí, děkujeme, moc krát děkujeme.
0: Děkujeme, ještě jednou připomínám, je to Janča Topinková, která se pustila do tohle skvělého díla a má na Facebooku v podstatě jakou svoji facebookovou stránku, profil, kde vymýšlí básničky, písničky.

0: Tak, pro radost, pro zábavu. Ano. A tohle je obrovská jakoby věc a obrovský projekt, který hrozně kladně hodnotím, protože se do toho Tanička pustila, takže...
1: A ještě je to z její hlavy a nepomáhá si tady nějakýma, že jo, udělátkama AI a tak. Takže jako gratulujeme k tomuhle krásnému počinu, ať se ti dál takhle hezky tvoří. A přátelé, vy čekáte na Freebox, tak já teda už asi tu židličku opustím a pustím tě.
0: Pust mě tam!
1: Tak jo. Free Radio. Hudební novinky.

0: 15. minutka po 17. hodině, od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl a rovnou se věnujeme povinnostem. Ve Freeboxu je mojí krásnou povinností starat se o vás a hlavně pouštět songy tak, jak je vybíráte a takové songy, jaké vás napadají. Je tady úterní Freebox, začátek dneska spolupráce s Kýťou, což na druhou stranu mě docela bavila ta spolupráce. A teď už ale v plném tempu pro vás, pro posluchače, tak jak jsme zvyklí. Linka volná a netrpělivě čekající posluchačka Míša už je tam. Míšo, ahoj, hezké odpoledne.
1: Ahoj Luky, tady Míša.
0: Ano, teď jsem to říkal, Míšo, ahoj, hezké odpoledne. Míšo, jakou písničku vybereš? Jakou písničku, Míšo, vybereš, prosím tě?
1: Budeme hrát Kašmír Sun Goes Down.
0: Dobře, dáme si Sun Goes Down od Kašmíra. Nachystám muziku a ty nám zatím řekni, pro koho posíláš tento hit?
1: Tak pošlu to pro všechny posluchače, protože jsem se vrátila z Velehradu, ale ještě tam pojedu jednou.
0: Ano.
1: Bylo to tam krásné.
0: To jsme rádi, že se tam, Míšo, líbilo.
1: Taky pro všechny posluchače a pro tebe do rádia a pro Kristinku Kolibovou.
0: Já ti moc krát děkuju i za posluchače, i za náš tým. Je to oblíbená skladba v celém týmu a věřím taky, že i pro posluchače, co ladí 107 FM. Kašmír, Sun Goes Down, Míšo, měj se nádherně. Ahoj!
1: Ahoj!

0: Kissu na Kašu. Kdysi dávno jsme tady měli takovou rubriku, kde jsme jakoby zpívali nebo odhalovali texty, nacházeli vlastně texty v zahraničních písničkách, české texty. Já tady vždycky slyším Prejsu na Kašu prostě. Doufejme, že na druhé straně všichni happy jak dva grepy. Teď už prostor pro telefonáty Free Radia. Já ještě jednou zdravím všechny posluchače, ať už posloucháte jakýmkoliv způsobem, někdo třeba v autě, takže FMko, někdo třeba doma, takže přes internet, někdo třeba na cestách, přes aplikaci. Zdravíme všechny posluchače a teď prostor pro vaše objednávky. Telefonní linka, kdo je tam?
1: Halo, halo. Tady Leňa.
0: Leňo, krásné odpoledne i pro tebe. Slyšíme příjemný odpočatý hlas. Čím to je? Ty nemakáš, nebo jak se zeptat hezky?
1: Makám, ale mám po práci.
0: Máš odmakáno.
1: Byla jsem si po práci udělat radost, něco jsem si dokoupila k něčemu, co jsem si koupila před 14 dny.
0: Baterky.
1: Takže takový příjemný. Kdyby jsi byl moc vědavý, tak jsem si byla koupit kalhoty na motorku.
0: Hezky. No tak to... Okay. Cením.
1: Protože já vždycky, když slyším ty tvoje, to tvoje vyprávění o tom, jako jak se jezdí a kdo jak jezdí, jak se chová, tak si na to vždycky vzpomenu, tak říkám, no, třeba někdy, já ho zkusím někdy zlamařit na motorku. No a potom mě ale úplně hrozně pobavila ta vaše třeba předávačka s Kristinkou, protože já vždycky, když vás slyším, jak si vy dva předáváte ten mikrofon, a jak ty, jak jsi řekl, tak už takové jako, ale roztomile, to bylo něco tak úžasného, že vy prostě dokážete na tom rádiu těm lidem sami taky zvednout tu náladu. To je prostě něco úžasného.
0: Já jsem rád, že to na tebe takhle působí. Jsem moc rád, že to vysílání má právě tuhle úroveň. Písnička pro tebe, jaká to dneska bude?
1: Tsunami, ale kdo interpreta nechám na to, protože já jsem to zase zapomněla.
0: Nevadí. Dubs a Borges, takový složitý, ale jakoby lidi určitě znají skladbu pod názvem Tsunami, takže tady se jako nic nepokazí. Tsunami, já už jsem to mezi tím připravil, takže skladba je takzvaně ready, je připravená a prosím tě, no ty pozdravy zatím jakoby chvála vysílání a teďka pozdrav, to je tak jako někdo třeba z tvé strany, pro koho bys dneska ráda zahrála?
1: No tak pro všechny, co poslouchají, pro všechny, co jsou lidi dobré nálady, pro tebe, pro všechny u vás v rádiu a pro mě.
0: Leni, já ti děkuju, písnička je na cestě, měj se krásně a díky, že ladíš 107 FM, ahoj.
1: Mějte hezky, Luky, ahoj.
0: Přátelé, Hlednička, no, byl to rozhovor, takže už jsem mezi tím v zákulisí připravil taky informace z dopravy. Musíme to nějakým hezkým způsobem propojit, jak vždycky říkám, hodin jako u hodináře, 17.30. Před námi tedy Dubs Borges. Na 107 FM taky Meet Again, což je spolupráce ze Spojených států, Cascade a Leighton Jordani. A bude i Kienu se skladbou Over the Rainbow. Muzika je připravená, teď už ale rychlý pohled na silnice. Jsou tu aktuální zprávy z dopravy.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Několik míst, kde to houstne, tady máme. Prosím vás, počítejte s omezením na trase ze Svitav na Brno. Je to v Letovicích, tady se srazila dvě osobní auta. Zdržení určitě bude narůstat. V Brně, v Tilhonově ulici, na křižovatce s ulicí Slavkovskou, tady se srazilo osobní auto s člověkem na elektrokoloběžce. Takže osobák versus elektrokoloběžka, je asi jasný, kdo to vyhrál. Takže počítejte s omezením, komplikace a celá nehoda se bude pravděpodobně na Tilhonově u Slavkovské dořešovat. Další komplikace, dálnice D1, 180 3. a půl kilometr směrem na Prahu, tady se srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v koloně, která se ještě může prodlužovat. A ještě jedna zpráva, tentokrát D2 na 0. kilometru ve směru na Brno. V místě dopravního omezení počítejte s pomalým provozem a také tvorbou kolon kamionů v pravém pruhu. Budou tam narůstat také komplikace, teda bude tam narůstat i zdržení na D2 vlivem těchto komplikací. Provoz aktuálně velmi silný, očekávejte zdržení na všech hlavních tazích i na maloměstském okruhu, i na velkém městském okruhu. Knízká ulice zdržení až okolo 10 minut, na Gajdošové ulici je kolona minimálně na 5 minut, stojí se také na Poříčí a v okolí Zvonařky. Kratší kolonu aktuálně hlásíte na Jihlavské směrem na centrum, k tomu silnější provoz na Vídeňské ulici právě na křížení s Jihlavskou. Další kolona se nám tady táhne z Modřic směrem na čističku odpadních vod, takže nebo takhle na úrovni čističky odpadních vod. život, zkrátka na Olympii delší kolona, takže opatrně a hlavně pevné nervy za volantem všem, co jste aktuálně na cestách. Z dopravy by to teď mělo být všechno, pokud máte novinky nebo přesnější informace, využijte naší aplikaci nebo volejte rovnou na dopravní linku. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brně je stále zatažená obloha, teploty se pohybují okolo 19 stupňů Celsia, přeháňky nás čekají další, ano, mezi 18. a 19. dál, potom ještě kolem 21. a 22. večer. Takže s deštěm pro dnešní odpoledne stále ještě počítejte, deštníky mějte po ruce. Teploty ty se moc měnit nebudou, stále mezi 18. a 19. až do 22. večerní a potom v noci klesnou teploty na 14 stupňů Celsia. Zítra během dne očekáváme opět zataženo, odpoledne navíc méně oblačnosti, takže snad zítra odpoledne aspoň trošku polojasno. Teploty během dne 26 až 28 stupňů a zítřejší noční teploty by se měly pohybovat okolo 16 stupňů Celsia.
2: Hrajeme podle tebe Freebox.
0: Máme 4 minutky po půl šesté. Po dopravě, po počasí, skok zpátky do Freeboxu a tsunami.

0: odpoledne s Free Radiem. Doufám, že pohodové odpoledne s Free Radiem. Co se týká muziky, staráme se o to, jak dneska vybíráte muziku, jak dneska diktujete. Mám tady další pozdrav, který posílá... A pozor, teď tady nemůžu najít ten podpis. A mám to tady, pozor, posílá to Adam. Adam, já se moc omlouvám. Na okamžik se mě ztratil řádek s tím podpisem. No a Adam, ten nám to tady hezky rozproudí dneska. Napsal takový skvělý nápad. Luky, moc tě zdravím, super odpolko i pro tebe. Chtěla by to rozproudit nějakým správným letním hitem. Co takhle sambičku? Mohl bys zahrát v originále? Pokud ne, dej něco jiného, staršího, letního. Hlavně, ať si připomeneme, že jsou pořád prázdniny. Díky moc za zahrání, mějte se super, s pozdravem, věrný posluchač Adam. Adame, my ti moc krát děkujeme, je pravda, že sambička by to dneska mohla spravit.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
4: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
5: Hrajeme podle tebe.
6: Freebox na Free.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Around the world.

0: Freebox na Free Radio.
1: Songy na přání, úterní odpoledne, pohodička u Frýčka a k tomu Freebox. Za 5 minutek 18. hodina mám tady pozdrav od Verunky. Verunka napsala: Lukášku, zdravím celé Free Radio i tebe. Zahraj prosím jakoukoliv písničku od Enriqueho Iglesiase. Chtěla bych to poslat všem, co dneska ladí Freebox, taky k vám do rádia a pro svého mužíčka, který někde trčí v koloně v okolí Modřic, takže ho zdravím. Mějte se pěkně, s pozdravem Verunka. Verunko, já ti děkuju. Muzika je připravená. Enrique s Pitbullem.
0: Hrajeme podle tebe Freebox. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Freebox na Free Radio.
1: Posloucháte Freebox na 107 FM, Enrique Iglesias, Pitbull, Tamo Bien, skladba, která tady byla od Verunky pro mužíčka, který je chudák někde v kolonách. No, i další muzika bude samozřejmě pro lidi, co se trápíte nebo co se aktuálně zdržujete v kolonách. Hlavně ať vám to rychle utíká a ať jste z té kolony co nejrychleji venku. Ze studia Free Radio zdraví Lukin, do éteru posílám další dávku muziky. Bude tady novinka Chasing Light a Ray Knox. Další kousek vybíral Mirek, napsal mi tady krátký vzkaz. Zdarec Luku, prosím tě, Michente J. Bolovin s pozdravem Míra. Míro, už to letí. A další kousek, který pro vás chystám v rámci dnešního odpoledne na 107 FM, se jmenuje Sorry Papi, Topic a Becky G. K tomu samozřejmě i vaše vzkazy, pozdravy, gratulace, objednávky, gratulace teda například k svátku dneska Helena a taky Jelena. Takže gratulujeme holkám, všechno nejlepší k dnešnímu svátečku a posíláme taky další muziku z Free Radia. 18. hodina odbyla.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: Box na Free Radio.
1: Jako vždycky ve známém čase, 6. minutka po 18. od mikrofonu zdraví moje maličkost Lukáš Bartl, Jay Bolovin a Willy William. Dámy a pánové, neskutečně taneční záležitost, tak doufám, že vás tato příjemná petarda v rámci úterního freeboxu příjemně rozhoupala. Chystám taky další skarby, které byly v ukázkách Topic, Becky G, Sorry Papi nebo Regard, Call on Me. No a k tomu ještě vzkazy a objednávky, které posíláte přes aplikaci a taky přímo na studiový e-mail, tedy klasika studio@freeradio.cz. No a je tady pozdrav, který poslal Marek. Marek napsal, zdarec chlape, musím tě poprosit, moje žena tlačí na novinku Animal. Prý máte Cat's Eye a od nich tuhle skladbu. Jestli to půjde, prosím zahraj, ať mám doma klid, zdarma. Tak já děkuji i za tyto vzkazy. Je pravda, že někdo to má doma jakoby pod tlakem a někdo to má doma úplně na pohodu, ale ať je to tak nebo tak, nechte si navzájem zahrát písničku a bude sranda. Takže tohle je aktuální nabídka právě teď v rámci Freeboxu na 107 FM. Chystám petardy jako Sorry Papi, a nebo novinku Animal, pro kterou můžete hlasovat i v rámci hitparády 107. Fríčka. Super odpoledne, fríčkaři!
0: Free Radio. Hudební novinky.

Krásný sešup, dámy a pánové. Mám tady takový krátký pozdrav od Pavlíka. Pavlík napsal: Luke, jsem v koloně, měl si pravdu, totální chaos. Já bych chtěl pozdravit všechny, co mě zavazí, aby nějak uhli a já to mohl projet. Hoď tam něco z dramíku, třeba starý dobrý Wilkinson, jinak nechávám na tobě, ať to hraje. Za tenhle pozdrav moc krát děkuju. Teď už další objednávka, další vzkaz. Zdraví nás tady Hanička. Hanička napsala: Lukášku, pomoc, pomoc, pomoc. Smutný smajlík. Dneska mám nějaký špatný den a nějaké špatné myšlenky. Mohl bys mi prosím zahrát od Rihany Don't Stop the Music? Moc ráda na ní vzpomínám a ráda bych si ji dnes poslechla. Věnování zkrátka pro všechny a pokud mají lidi smutnou náladu, ať si na chvilku pustí tebe, ono se to časem zlepší. Děkuju, mějte se hezky. Tak Hani, takhle, no ono, já to mám podobně, jsem taky člověk z masa a kostí, že jo. Není to každý den úplně stoprocentní, že se ráno zbudím, usmívám se, svítí sluníčko, všechno je krásný, penízky se kutálí, zdraví slouží. Není to tak. Myslím si, že špatný den a špatné myšlenky máme občas každý z nás, ale aby jsme to zahnali, tak k tomu je právě ideální věc, jako je muzika. Please don't stop the music. Takže nikdy nezastavovat muziku, na Free Radio povinně ladit a taky diktovat muziku. Ještě taky, když budete mít tento týden chuť, jelikož bude hodně pršet, tak zahlasujte do hitparády 107. Freeradio.cz/top107.

Vaní a Cyril Remix, Free Radio 107 FM. Máme přesně 2,5 minutky po půl sedmé. Před námi jsou připravené informace z brněnské i mimo brněnské dopravy. No a k tomu, jako vždycky, přihodíme taky informace o počasí. Se sluníčkem to tento týden nebude žádná výhra. No, za okamžik se podíváme přesně na ty detaily o tom, co nás z počasí čeká. Z muziky I Wanna Dance With Somebody před námi High Tech. Milan píše, zdravím Fríčko, zdravím všechny vysmáté brňáky. Luky, mohl bys prosím zahrát tutok, dvojtečka High Tech, I Wanna Dance With Somebody. Je to pro kluky k nám na dílnu, pro moje děti, pro celé Free Radio a taky pro ženušku. Díky moc, Milan. Milané, muzika už je na čestě. Díky moc za výběr této skladby. Dlouho jsem to nehrál, teda High Tech, I Wanna Dance With Somebody. Dneska oprášíme tuhle desku. No a k tomu horká novinka, Mikolas a Trips. Katka píše, Luky, ahoj, jedu z nákupu, bylo to docela ostrý, nevím, jak to dotáhnu domů, ale mám tam pomoc. Pozdrav i mého synátora, rád tě poslouchá a zahraj tam Hard to be Humble, díky moc, ahoj. Tohle je tedy hudební výběr od posluchačů Free Radio a já doplním ještě třetí skladbu a to bude Bibi Rexa a taky David Gale.

0: teď už ale rychlý pohled na silnice, je tu doprava.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Je potřeba na začátek dopravy hnedka říct, že doprava se uklidnila rapidně, velká změna oproti tomu, co jsme hlásili před hodinkou. Mám tady ještě několik upozornění, jednak Brno, stará dálnice před Popůvkami směrem do Bystrce, tady stojí odstavené nákladní auto, dávejte tady pozor, a stále ještě trápení na silnici 152 směrem na Modřice, takže v okolí obchodního centra Olympia máme dlouhé zdržení, takže ať už na Chrlickou vyrazíte, anebo na silnici 152, buďte tam prosím vás trpěliví. Na to navazuje další kolona, která se nám táhne na dálnici D2, to znamená D2 příjezd do Brna, taktéž dlouhá kolona a další komplikace, zdržení klidně až okolo 10 minut. Zmizely kolony ale z Jihlavské ulice, z Vídeňské, ze Špické, na jihu Brna se nám to celkem uklidnilo. Poříčí, Bauerova, Zvonařka, Hladíkova, tady byste měli projet bez delšího zdržení. Uklidnila se také ulice Gajdošova, kde byla ještě před půl hodinkou hlášená kolona. Teď už na Gajdošce projdete bez zdržení. Taktéž Jedovnická, Žarošická, Vinohrady, Líšeň, tam je to všecko v klidu a v pohodě. Já tady kontroluji ještě další část Brna z druhé strany směrem na Bystrec, na Kníňskou a na Bystrickou. Aktuálně ani Žabovřeská, ani Kníňská nehlásí žádné zdržení ani žádnou kolonu. Tolik tedy k té aktuální situaci. Já doufám, že dorazíte do svého cíle bez zdržení a jak se říká, bez ztráty květinky. Hlavně žádný stres, a pokud máte jakékoliv další informace k dopravě, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikaci.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V centru Brna se nám teploty pohybují okolo 20 stupňů Celsia, přeháňky stále budou a stále hrozí, před okamžikem další proběhla. Vypadá to, že večer bude dneska v doprovodu deště, tak si mu určitě počítejte. Pravděpodobnost dalšího slejváku kolem 9. 10. až 11. hodiny asi na 95%, takže určitě pršet během večera bude. Noční teploty se budou pohybovat okolo 14 stupňů Celsia. Zítra během dne a během dopoledne zatažená obloha, odpoledne méně oblačnosti, doufejme, že snad zítra odpoledne aspoň polojasno, jinak teploty o něco výš než dneska během dne, zítřejší den maxima 26 až 28 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty okolo 16 stupňů.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
0: Teď už ale skáčeme zpátky do Freeboxu. High Tech, I Wanna Dance With Somebody. Hudební výběr od Milana. Milanovi děkuji a všem fíčkařům posílám pozitivní energii a přeju super podvečer s Free Radiem.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na stetl.cz.

0: Freebox na Free Rádiu.
1: Muzika, la muzika. Je to tak, dámy a pánové, Free Radio 107 FM stále s vámi, úterý v kalendáři 18. Svátek slaví Helena a taky Jelena, přejeme všechno nejlepší a hlavně třeba nějakou sladkost. Dřív to tak bývalo, že jo, ke svátku kokino, čokoláda, no, nějaká drobnost, aby jsme těm, co mají dneska svátek, udělali radost. Já se postarám o tu hudební radost tady na Free Radio. Ve Freeboxu pokračujeme s další muzikou. KTB Jax Jones přináší novinku Last Day of Summer, poslední den léta, tak na to pozor, přátelé. Sice není poslední den léta, ale ta písnička je přesně o tom. KTB, taky Jax Jones z Velké Británie s peckou Last Day of Summer. Za malý okamžik taky přáníčko z naší aplikace. Zdraví Michal Bajkero Slíšeň. Poprosím zahrát Keša Origami. Bude to pro celý tým Free Radia, pro všechny posluchače, posluchačky, pro moje rodiče. Dneska slaví výročí svatby 47 let. No tak Michale, to je zpráva. Rodiče slaví výročí svatby 47 let. Mějte se všichni skvěle a hlavně zdraví. Napsal to hezky Michal. Michale, posíláme Kešu se skladbou Origami. A s další peckou na Free Radio taky Bobík. Dáme si Bobika. Bob Sinclair a taky Rafaela Cara. Farlamore. Pohodový podvečer a příjemný poslech přeje od mikrofonu Lukin. Free Radio stále s vámi, právě teď pokračuje Freebox. Bob Sinclair, Kesha a taky KTB.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.
1: Je to tak, Free Radio stále s vámi, taky máme přehled o aktuálních novinkách celého světa a jednu právě teď posíláme do éteru. Kat de Luna, Move Your Kedera.

Jeuda Silva na Free Radio se skladbou Bambolero. 13. minutka po 19. hodině večerní. No a do toho večera další happy skladba. Je to výběr, který do studia Free Radia poslal Andrej. Andrej, zdravím. Andrej,

0: Lukyho vtípek.
1: Upozornění a varování pro všechny posluchače Freerádia. Jít spát v neděli způsobuje pondělí. Vám i vašemu okolí.
2: Freerádio, Freerádio, tvoje denní dávka energie na

0: Box na Free Radio.
1: Jedeme dál, dámy a pánové, milí fríčkaři, muzikál a muzika pokračuje. Za námi Townsend a You So Fucking Cool. Tuhle skarbu vystřídáme rychlejším kouskem, který je speciálně pro Kubíka. Prosíme, prosíme Lukáška, aby zahrál pro Kubíka Pedro. Kubík poslouchá a bude mít velkou radost. Přátelé, co na tohle říct, no? Když jsou to děti, tak já mám vždycky takovou slabou chvilku. Co bychom jako Free Radio pro ty děcka neudělali? Zdravíme Kubíka, tady je Pedro. Free Radio.

0: To. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka.
1: Trénuj s námi a mluv plynule.
0: Každý všední den po 13. hodině.
1: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
5: Baví tě auta a jsi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku. Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
6: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Box na Free Radio.
1: Londýnský producent a taky DJ Bruce Felder alias Sigala a s ním Michael Jackson ještě s hláskem, kdy zpíval pro Jackson 5, tedy Easy Love na Free Radio. Krátce před 20. hodinou večerní plníme další hudební přáníčko z telefonní linky a na lince je kdo? Halo, halo?
2: Tomáš Werner.
1: Tomas. Tomášku, hezký večer, jak se máme? Všecko dobrý u tebe?
2: Všechno dobrý u mě.
1: Perfektní. Tomáš volá a dneska mě řekl mimo éter, mám chuť na něco od Snoop Dogga. Přátelé, asi víte, co nás napadlo, že jo, společně s Tomášem. Posíláme do éteru Young, Wild and Free. Je tam Bruno Mars, Wiz Khalifa a Snoop Dogg společně. Je to nádherná skladba a je to hlavně skladba, která je takovým, řekl bych, úplně jasným stělesněním hudební pohody. Takže Tome, děkuji moc za nápad, že dneska dáme Snoop Dogga, to byl tvůj nápad. A teď ještě tady věnování. Komu hraješ?
2: Pro Michala Bajkerose, pro Tuldu a pro rodinku Guldovic.
1: Děkujeme. Zdravíme všechny, posíláme další hit z Free Radia a Tomáškovi přejeme hezký večer. Tome, měj se parádně, ahoj.
2: Díky, Lukášku, ahoj.
1: Free Radio 107 FM, Freebox s Lukinem a tahle pohodovka.

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holla at you.
1: Free box na Free Radio.
2: Je to tak, je to tak. Já vždycky, když se do té skladby zaposlouchám, je to pravda. Young, Wild and Free. Důležitý je to free. Ano, mladí, divocí a hlavně volní, takže doufám, přátelé, že se tak cítíte, pořád plní energie, takhle na večer už asi ne, ale během dne, když třeba máte nedostatek takové té šťávy do života, nedostatek elánu, tak kdykoliv zapněte 107 FM nebo klikněte na aplikaci a užijte si ten příval energie přímo z Free Radia. Young, Wild and Free, Bruno Mars, Wiz Khalifa, taky Snoop Dogg dnes v éteru Free Radia. Takhle skladba už je ale minulostí, no a my se podíváme na rozlučkové songy, které nám budou uzavírat úterní Freebox s datem 18. srpna 2026. Poslední kusy a poslední objednávky právě teď. Linka volná, kdo je tam? Halo, halo?
3: Karel, přeji krásný podvečer všem.
2: Karle, my tě zdravíme, vítáme tě v tvém pravidelném oblíbeném čase, v našem milovaném a oblíbeném pořadu. Takže Freebox je pomalu u konce a Karel vybírá jeden z těch rozlučkových hitů pro dnešní večer. Karle, co si dáme?
3: Že bude to Bee Gees, Stay Alive.
2: Krása, připravím zpátečkový hit, pro koho to bude?
3: Takže pro tebe, samozřejmě pro mě, pro všechny posluchače a pošlu to i rodičům, kteří poslouchají a určitě budou potěšení výběrem dnešní muziky.
2: Zdravíme také rodiče, je to důležité. Před námi totiž Bee Gees. A na tohle, kamaráde, na tohle umí tancovat každý rodič. Každý. Dokonce i můj táta, který netancuje, tak na tomhle to se umí houpat do rytmu. Tati, zdravím, kdyby náhodou poslouchal. Já vím, je to na pohlavek, ale to vyřídíme potom osobně. Tohle je muzika od Karla. Karle, já ti děkuju a přeju krásný zbytek večera. Díky moc a měj se krásně. Ahoj.
3: Děkuju, měj se pěkně. Ahoj.
2: Hned na Bee Gees posíláme taky Fireball, Pitbull a John Ryan.
4: Fireball.
2: A i hned po Pitbullovi je taky vzpomínka na Heaven is Place on Earth, původně Belinda Carlisle, tentokrát W&W a taky Exmo. Ode mě pro dnešek všechno. Všem na 107 popřeju pohodový a klidný zbytek večera. Já se přihlásím opět zítra, do té doby laďte Free Radio, užívejte si léto a žijte naplno. Zítra zase spolu. Čau.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

Zpátečka Fríádia. Zpátečka Fríčka. 1995. 1995. Scatman's World.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce, na schůzku nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Prý rádio 107,1.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
4: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Zpátečka Frýrádia. Zpátečka Frýčka. 1995. 1995. 1995.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Pepeto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zase